Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Fajn Radio. Fajn.

Vždycky hot, vždycky fresh. It goes nejvíc hitů. Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

0: YouTube, TikTok, co je zrovna teď in Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn.

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Fajn Radio.
2: Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
2: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
0: Fajn.

0: love hit music.
1: Fajn. Už vždycky fresh. Fajn. Yeah, yeah. Fajn má svůj vlastní sound. Nový songy, nová energie. Je důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe. Na cestě k vodě, ve městě, na párty, v autě, v hlavě, tohle je soundtrack tvýho života. Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Exclusive.
4: Brand new music.
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích. Jsme Fajn.
3: Fajn.

0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lily Bleepy.
4: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.
5: It's Friday.

0: ochutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Fajn Radio.
2: Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok.
3: Co je zrovna teď in?
2: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
0: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
6: Fajn Radio. Poslouchej Fajn online.
0: Přes webovky fajnradio.cz.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Fajn Rádio.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: vždycky fresh.
1: Je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žít lépe.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Švýcarský pár dostal pokutu v přepočtu několik tisíc korun potom, co si koupil jízdenky až 17 vteřin po odjezdu vlaku. Dopravce tvrdí, že pravidla platí pro všechny stejně a mají zabránit černým jízdám. Případ ale vyvolal docela velkou debatu, jestli už podobná přísnost není za hranou. Zítra padne rozhodnutí o tom, která z finalistek získá titul Playmate 2026. Ve finálové sedmičce je policistka, zdravotní sestra nebo třeba budoucí právnička. O vítězce se bude rozhodovat hlavně díky porotě, ve který zasedne i naše moderátorka Andrá Kautská. Hit Espresso od Sabriny Carpenter překonal na Spotify hranici 3 miliard streamů. Z písničky, která vyšla loni na jaře, se tak stal jeden z největších popových hitů posledních let a pořád patří mezi nejstreamovanější tracky na světě.
6: Fajn.
5: Nejstreamovanější tracky na světě.
6: Fajn.
7: Pozor si dejte na silnici 13 u obce Pertoltice, okres Liberec.

0: se zvýšenou opatrností. Tolik k dopravě, teď už Morning Bus na Fajnu.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Nikdy není pozdě začít znovu, makat víc, začít žít, jedeme to spolu! Je!

0: Krásné dobré ráno, nikdy není pozdě začít znovu, makat víc, začít dřít, jedeme v tom spolu. Tímhle náchodským moudrem startujeme dnešní úterní ráno. Krásné dobré ráno a krásné dobré ráno i mojí kolegyni Wendy, čau.
1: Krásné dobré ráno, ahoj.
0: No, musíme se probudit, s tím nám budou pomáhat naše songy, které tady máme v playlistu, například Taylor Swift, taky Kungs, jeho Never Going Home, anebo už teďkon, absolutní hudební majstrštyk. Možná jsme se měli potkat dřív, co myslíš?
1: Zdá se mi.
0: Zdá se mi. No, tak jdem na to. Morning Boost. Fajn.

0: Krásné úterní ráno, Taylor Swift, její Opalite na fajnu, 11 minut po 6. hodině a já už vím, jaký to je prodělat menší infarkt. Česko truchlí a včera to byl fakt jako hazard s naším zdravím. Co ten hokej? Co ten hokej? Jako já si koupil schválně klobásky v akci, jako abych navodil atmosféru jak na stadionu a ta klobása mi málem zaskočila. Jako 4-1 prohrát s Norskem, jako promiňte, to je fakt jako blbý.
1: Ale tak Norsko je fakt dobrý, no, tak...
0: Ne, je to
1: no,
0: jak
1: ale kdyby... s kým hrajem dneska?
0: No.
1: S Kanadou.
0: No tak to nebude
1: taky
0: moc.
1: Bude vída.
0: Tak to, když jsme prohráli s Norskem, tak to určitě vyhrajem s Kanadou. No. Nevím, to je, s Norskem prohrát to je, jak kdyby vás váš mladší brácha přepral před tím, než dosáhlo jako puberty, jo. To je fakt jako blbý, to je fakt jako průšvih.
1: Mluvíš z vlastní zkušenosti?
0: Ne. Dámy a pánové, jenom abyste věděli, můj brácha teď ve studiu tady s náma. No, nevadí, hele, tak vzhledem k tomu, že jsme v rádiu, snažíme se dělat dobrou náladu, tak tu dobrou náladu pojďme za chvilku snad jako vytvořit. A nějak jako si jako zlepšit tu náladu po včerejšku, protože to byl fakt jako průšvih. I jako Robert Záruba řekl, že to je prostě zklamání. No. Tak buďte ready, 724634634, buďte ready zavolat, protože za malý okamžik vybereme song na lepší náladu, aby jsme si spravili chuť od toho hokeje. Okay. Do té doby Luis Capaldi nebo Pink Panthers a Zara Larsson. Hezký ráno.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Future Zara Larsson, jejich Stateside, pecka, která dohrála úterním ránem tady na Fajnu.
1: Nádhera. Dámy a pánové, před malou chvilkou jsme si jako takzvaně postěžovali na to, jak včera dopadl hokej, že to bylo velmi špatný, že mnohý z nás málem odvezla rychlá, tak aby nás dneska nemusela odvést. Dámy a pánové, v tuhle chvíli můžete zavolat 724634634 a vybrat song na lepší ráno, na to, co by nám jako potom hokej mohlo jako zvednout náladu. Ano, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, Honza.
3: Ahoj.
0: Ahoj, Honzo.
1: Hey, Honza tady speciálně čeká, aby to mohlo být volný, kdo bude vybírat. To, tak jo, hele.
2: Já se vám musím s něčím podělit.
0: No, povídej.
1: Co se stalo?
2: Já jsem si řekl, že tenhle týden se vždycky dovolám já jako první.
0: Tak jsme zvědaví, jestli ti to takhle bude vycházet.
2: No teď je o to, jestli mi to budete přijímat, ty hovory, jestli mě nevytípněte zítra už.
1: Ne, zhodně ne, to my neděláme.
2: Jo.
1: Hele, tak jo, tak ty víš,
2: co,
1: víš, co máš dělat? Poslouchat a vybrat song, dobře? Tak jo, první možnost zní ta následovně. Noah Kahan, Post Malone, jejich Dial Drunk. Okolá country jako záležitost. Tvůj názor?
2: Počkáme na dvojčičku.
1: Mám vždycky
2: rád. Ale dobrý, jako dobrý.
1: Dobrý,
0: dobrý.
1: Dvojka zní následovně.
0: Trošku zpátky do mých dětských let, kdy McDonald dával takový ty starý telefonky a z nich hrála hudba. Tohle jsou Sugar Babes, jejich About You Now.
2: Aha.
1: Co na to specialista Honza?
2: Ještě máme třetí možnost.
1: Dobře, a ta zní takto. Kygo stole the show, což v podstatě teď děláš ty, Honzo. Tak co to bude?
2: Já bych to viděl asi na jedničku.
1: Na jedničku?
0: Na jedničku, OK.
1: Okay.
0: No. Komu to věnujem?
2: No, jako dvojka taky samozřejmě dobrý, jako zpátky do dětských let a tohle, ale ta jednička mě asi oslovila víc.
1: No dobře.
0: A komu to věnujem teda?
2: Zase všem.
0: A hlavně sobě.
2: Tak,
1: dobře si pamatuju. Důležitý. Ale tak se měj, Honzo, krásně a třeba zase zítra, víš co?
2: Tak jo, tak zítra. Čau.
1: Čau. A my posíláme song za malou okamžik Noah Kahana, Post Malone, jejich Dial Drunk, tady na Fajnu. A lepší ráno.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: La Vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Heroes Gate 30.

0: Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápasě zve Under Armour makes
1: you better. Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
2: Už zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinsko-americkém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Fajn Rádio.
8: I'm Lily Bean.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Music.
11: Fine.

0: jsme opravdu dlouho neslyšeli. Katy Perry, její Teenage Dream, něco se dohrává na fajnu. No a pojďme se podívat na takový jiný sen, který tady máme.
1: Random fakta. Pokud by se spojili všichni lidé na Zemi do jedné obří masové koule, vešla by se do Central Parku. K čemu nám tahle informace bude, nevím, ale aspoň víme, proč se tomu tady říkají tři random fakta. Studie odhalila, že 99% mužů se při hádce se ženou omluví, i když mají pravdu, jen aby nastolili doma klid. Mít doma klid po hádce se ženou je jak chtít, aby pes letěl do vesmíru. Je to možný, ale většinou to nepřežije. A mít psa může snížit riziko smrti o 24%. Se psem máme o 2700 kroků denně víc. Což nemůžu říct o své sousedce, která své tři dospělé čivavy nechává močit doma a pak mi ty použitý plenky strká před dveře. Važte si sousedů, i když vám parkou třeba na vašem oblíbeném místě. Ty plenky jsou mnohem, ale mnohem horší.

0: svou mysl o víkendu opět ztratili všichni fanoušci z Ferrari. Teď svoji mysl ztratil Don Toliver a Do Jacket tady u nás na Fajnu. Jejich Lose My Mind. 6:45. Dáváte si Morning Boost, který za chvilku vyprodukuje třeba následující songy. Nikit, Portugal, domenej Glide. S tímhle songem budem takzvaně proplouvat dnešním ránem. Chtěl jsem říct plachtit, to je to slovo. A jo. A kromě toho, budem plachtit s tímhle. Naprostej frajer, Sombrero, Home Wrecker. Tyhle songy za malou okamžik nejlepší ráno. Za chvilku velice, velice důležité informace. Pokračujeme dál. Morning Boost. Fajn.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
9: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Fine Radio. Fine.

0: Ladíte fajn, krásné dobré ráno všem, co vstáváte nebo už jste vzhůru. Za pár minutek 7. hodina, to byl Sombr, jeho Home Wrecker.
1: A protože tenhle song dohrál a my máme něco málo před 7. hodinou, pojďme se podívat na ty nejdůležitější informace, které pro dnešek prostě potřebujeme vědět. Jo, aby jsme prostě nebyli pozadu, aby jsme nevypadali před kamarády, jakože jsme z doby kamenný. Takže první velice důležitá informace. Albert stahuje z prodeje iDam. Zákazníci ho mohou vrátit. Ty vole, až řeknu babičce, že musí znova do Alberta, to bude pěkně naštvané. No, pojďme na další zprávu. Jistý DJ přeměnil náměstí v Argentině na obrovskou rave party na počest papeže Františka. Tak my doufáme, že příští edikt věnuje Nobody Listen pražskému arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi. On bude jako velice nadšenej. No a velice důležitá zpráva. Poslední zpráva. V Rusku byl zakázán satanismus. Válka ale pokračuje. To je jak když řekne učitelka, že se nebude psát žádný test, ale pak vás v první hodinu překvapí 5minutovkou. Růza děs. Morning Boost. Fine.

0: dodávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha, zábava na celý den, více na aquapalace.cz.
4: Pika, pika!
5: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
2: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Fajn rádio. Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spět lépe, žít lépe.
12: Jak to dneska bude vypadat venku? Hele, jasno až skoro jasno, no a nejvyšší denní teploty. 27 až 32 stupňů Celsia.
13: Cože? Ty kráso, dobrý no. Tak jo.
14: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
15: www.fajnradio.cz
16: Fajn. Jsme online.
17: Jsme na DAB+.
18: Jsme v aplikaci Radia.cz.
19: Hot News.
20: Evropská unie rozjela vyšetřování módního giganta Shein-u a společnosti Meta. Vadí hlavně možné klamání zákazníků, falešné slevy nebo nedostatečná kontrola obsahu na platformách. Pokud firmy porušily nová digitální pravidla, hrozí jim miliardové pokuty. Unie tak dál zpřísňuje dohled nad největšími hráči online světa. Na Havaji nasadili speciální drony, který do horských pralesů schazují miliony laboratorně odchovaných komárů. Cílem je zastavit šíření ptáků.

0: Dubaj dokončuje speciální pláž, která bude jenom pro ženy. Areál bude otevřený pod dohledem chytrých bezpečnostních systémů a platit tam bude i zákaz focení. O provoz se navíc postará pouze ženský personál, aby měly návštěvnice co největší komfort.
1: Fajn. A abyste vy měli nejlepší komfort na silnicích, pojďme se mrknout, jak to vypadá. Pozor, v ulici Kutnohorská v obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora, které havárie osobního automobilu, na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Pozor taky v ulici Hlavní v obci Tlučná, okres Plzeň Sever. Tady probíhá taky vyšetřování nehody, bohužel tady osobní automobil narazil do středového ostrůvku. A velký špatný také na D1 ve směru na Prahu na 115. kilometru, které je nehoda v úseku, kde je práce na silnici. Takže nejen, že byste tam byli jako zdržený, ale teď tam budete zdržený ještě dvakrát tolik, tak bacha na to. Hezký ráno, tady je Morning Boost.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.

0: Před náma v playlistu například Alex Warren, Vendin Miláček, tak Youngblood, Tame Impala, Jenny, jejich Drákula. Vendy kroutí hlavou, ale je to tak, mám pravdu. No, Vendy, jinak krásně ráno i tobě.
1: Krásně dobré ráno i tobě.
0: A my jdeme na to. Dámy a pánové, počkejte si za malý okamžik, vám přinesme jednu velikou specialitku. Jdem na to.

0: Alex Warren, jeho Fever Dream. Na fajnu, 12 minut po 7 hodině, krásné dobré ráno všem. Dámy a pánové, dnešní den, 26. května, velice, velice speciální.
1: Dneska totiž slavíme, my moc jako mezinárodní dny neřešíme, ale tím, že tady máme takovej song, tak jsme vám to chtěli říct. Dneska je jakoby mezinárodní den upíru, co z toho máte, nevíme, ale chtěli jsme vám to minimálně říct.
0: Ne, já vím, proč vám to říkáme, protože se připravte na to, že vám dneska ti kolegové v práci budou pít krev víc než kdy jindy. Jo? U nás se to akorát teď potvrzuje tady celý ráno, viď, Wendy?
1: A dost.
0: No, na oslavu tady toho dne, dne upíru, kdy si jako tak navzájem můžeme pít krev, tak samozřejmě tady máme jeden jistý song. Tame Impala, Jenny, jejich Drákula, právě jako na fajnu. Tak hezký mezinárodní den upíru.

0: od rána až do noci vám tady na fajnu, nebo se tady na fajnu vám snažíme jako hrát nějaký songy. Důkazem je toho i tenhle ten song, Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, jejich AM 2 PM, no a důkazem je toho třeba i tohle. Shabu z jeho Bar Song, tady za malý okamžik na fajnu. Budeme se probouzet dál a dál se budeme probouzet třeba s tímhletím. Kygo, One Republic, jejich Chasing Paradise. A když si dneska odmyslíme to, že třeba budeme v práci, tak jako ten ráj celkem bude, protože to vedro bude dneska neskutečný. Tak se na to pořádně připravte. Pijte hodně vodu, to je důležitý, to by mi teď řekla moje máma. A když tak nějaká klimatizace, no, nebo nějaký větrák, tak buďte na to prostě připravený, ať neskolabujete. To je fakt důležitý. Wendy jenom kroutí hlavou. No nic, tyhle songy za malý okamžik. Pak vám řekneme něco velmi, velmi důležitého, na co by si měl každý dát třeba pozor, nebo jako na co by si měl každý připravit. Morning Boost.
1: Fajn. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Homecredit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Fajn Radio.

0: Kaigo One Republic, jejich Chasing Paradise. Krásné úterní ráno všem. 7:30 aktuální čas a my pojďme hledat odpověď na otázku, proč je hledání si nové práce tak otravný. Většina z nás to zažila, většina z nás to třeba zažije, situace, kdy hledáme novou práci a v inzerátu mají prostě napsáno, pošlete nám svůj motivační dopis. Proč jako?
1: Na co?
0: To chtějí jako, aby hledání práce bylo ještě otravnější.
1: Já nejsem motivovaná tam u vás pracovat, já prostě potřebuji jenom peníze.
0: Asi tak? Jakoby nestačilo, že jsme sebrali jako poslední motivace otevřít jakoby stránku s těma inzerátama, že jo? To vy mě řekněte, to vy mě pošlete motivační dopis.
1: Proč bych měl u vás chtít pracovat?
0: Jo.
1: Jaký jsou benefity?
0: Jako většinou v těch inzerátech stejně nemají napsaný to, co se pak jako později dozvíš, když tu práci dostaneš a zjistíš, že všechno je úplně jinak.
1: Ale tam nemáš ani plat napsaný většinou, že?
0: Na to se pak musíš zeptat a ještě se na to bojíš zeptat, protože prostě na tebe koukají tak, jako že by ses na to neměl ptát. Jako hrozný. Jako taky vám lidi přijde, že motivační dopis je absolutně jako zbytečná věc.
1: Nebo je to strašně zbytečný.
0: A pak, pak přijdeš na ten pohovor a oni řeknou, že tak nám o sobě něco řekněte.
1: Za první máte můj životopis a za druhý máte můj motivační dopis. Vy řekněte něco o mně, jste asi nečetla, nebo?
0: Přečtěte si můj motivační dopis, ne? Jak jsem namotivovaný. No hrozný, hrozný. Za mě jako špatný, blbý. Já když si vzpomínám na to, jak jsem nastupoval sem na, jako na rádio, tak po mě nikdo nechtěl motivační dopis. To jenom přišel Libor, viděl mě a jo, ty nejsi docela debil, tak můžeš.
1: Je no. Fakt, že mě se jako taky vyhýbali ve všech pracích téměř. Jedna brigáda to po mně chtěla.
0: No.
1: A ještě jako, víš co, dobrý, tak jdeš do práce, fakt jako do práce, kde už chceš pracovat nějaký ty roky, ale že jdeš na brigádu a oni ti řeknou, že máš jako poslat motivační dopis, jako student, který potřebuje peníze pro to, aby žil.
0: Mám, moje motivace je se uživit a neumřít třeba do dalšího měsíce, děkuju.
1: Jako fakt jsem přemýšlela, že tam napíšu.
0: No lidi, 724634634, sdílíte stejný názor, že motivační dopis je absolutně zbytečná věc? Pojďte nám dát vědět. Uvidíme, jaký na to máte názor. Do té doby Dave Thames, jejich Raindance.

0: Dominik Fajk, jeho Baby Doll na Fajnu. 8:15, dámy a pánové, hledáme odpověď na otázku, jestli je motivační dopis absolutně zbytečná věc. Ptali jsme se vás a vy jste nám napsali svoje zprávy. Já tady mám třeba zprávu, celý mi to napsala AI, moje motivace byla nulová. Nedivíme se.
1: Rozumíme tomu. Tak je tady, ahoj, mě ani tak neštve motivační dopis, ale spíš to, že v inzerátu mají napsaný, že je práce vhodná pro absolventy a pak na pohovoru stejně vezmou někoho, kdo má víc zkušeností.
0: No, oni hrozně lžou, mi přijde v těch inzerátech.
1: No, strašně.
0: Strašně, oni tam vymýšlejí totálně blbosti, jako nechápu. Mám tady třeba zprávu, je to blbost. Motivační dopis by měl posílat zaměstnavatel. Napsat do inzerátu, že mají kancel vybavený barelem na vodu a kafem z Ugandy opravdu nestačí.
1: Tak je tady zpráva, za mě je to totální...
0: Tak jo, my vám naprosto rozumíme. Takže pojďme si říct, že motivační dopis dáme stranou, motivační dopis odteď bude dělat zaměstnavatel, bude posílat jako nám, ale pojďme si říct jako, co neříkat, pokud nás jako pozvou na pohovor. Tak co neříkat na pohovoru? Čemu se vyvarovat? 724-634-634, co rozhodně neříkat na pohovoru, aby to neskončilo tragédií. Pojďte nám dát vědět. Morning Boost.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
5: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky. CZ.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Un, dos, tres!
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
16: Fajn Radio.
17: My name is Somber.
18: What up, it's Kehlani.
19: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
6: Right, babe.
16: Fine.

0: Takhle zní úterní ráno na Fajnu. Tom Gregory, jeho River. 7 minut před 8 hodinou. My jsme hledali odpověď na otázku, jestli je motivační dopis zbytečný. Stručně řečeno, ano je. A nadále hledáme věty, nebo prostě ptáme se na to, co nedělat na případném pohovoru. Pojďme se podívat na to, co píšete.
1: Je tady třeba, no, děláte tady testy na drogy?
0: OK.
1: Pak tady máme dokonce od Máry poslaný nějakou paní, která prostě vlastní firmu, a ta řekla, že nepřijela nějakou mladou slečnu kvůli tomu, že se zeptala, jestli jí zařídí parkování.
0: Co? Cože? Co to je za blbost? Jakože se zeptáš na to, jestli může mít parkování u nich? A kvůli tomu tě nevezmou? Co to? No ta jezdí autem, to je nebezpečný, to ne. No tak to je.
1: Pak je tady třeba, jak často tady lidi brečí. Pak je tady, no moje předchozí práce skončila, proto... No právníci říkali, že o tom nemám mluvit.
0: Okej. A mluví o tom?
1: To snad ne. Pak je tady, mám týmového ducha, ale lidi mě občas... No.
0: Pěkný, jo, jako, já se vlastně se vším tak jako dokážu stotožnit hrozně hezky. Samozřejmě ne, to je to už jako z předešlých povolání, že jo, tady rozhodně není řeč o Fajnu. Každopádně, já tady mám třeba stěžovat si na své minulé povolání. To bychom jako neměli dělat.
1: To bychom jako prej neměli, no.
0: Prej by neměla chybět motivace. Proto by nám měli poslat ten motivační dopis, že jo. To je jako další věc. Nemít připravený otázky. Velmi špatný. A nebo ptát se na to, kdy si můžeme vzít první volno. Jako s tímhletím se divím, že mě sem vzali. Hezký ráno všem, pokud hledáte novou práci, držíme palce. Jdem na to, jdeme dál. Tady je Hertz a Purple Disco Machine. Morning Boost. Fajn.

0: dřív, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
5: Půjčovna a servis call.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Fajn Radio. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
10: Fajn. Fajn. Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
12: 20-letý student v Táboře náhle skolaboval přímo před školou, kam mířil k maturitě. Na místě okamžitě zasahovali záchranáři i policie, jeho život se bohužel ale nedalo zachránit. Nehodu nad Alpami zachytila kamera. Do ženy ve vzduchu narazilo malé letadlo, které jí poškodilo padák. Paraglidistka ale zvládla v kritické chvíli přistát a otevřít záložní padák. Naštěstí se jí nic moc nestalo. Seriál My Life with Waterboys dostane čtvrtou řadu a to ještě před premiérou té třetí. Netflix ukazuje, že s tímhletím titulem opravdu počítá. Série si získala silnou fanouškovskou základnu a lidi ho prostě a jednoduše opravdu chtějí.
13: Fajn.
14: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Čeky, zborci, krásné, dobré ráno. Pokračujeme Morning Bush na Fajnu s 8 hodinou. Další hodina totálně nabitá, nejenže tady budou songy v playlistu, který zní jako třeba Shaus, Love Tonight, taky Sombra 12 to 12, ale taky si řekneme něco jako ve stylu, jestli by vás zajímalo, kolik lidí třeba v příští minutě bude mít jako, bude štípat dříví? Nebo kolik se za minutu sní hamburgerů?
1: Samý podstatný věci, hele.
0: Jo, všechno důležitý. Za malý okamžik, to si řekneme za dvě minuty. Jdem na to.

0: Beberek Shah, Faithless, jejich New Religion na fajnu 12 minut po 8 hodině. Krásné dobré ráno všem. A já se vsadím, že všichni jsme někdy přemýšleli nad jednou velice podobnou myšlenkou, takovou tou myšlenkou, kdy si říkáme, kolik lidí v tuhle tu chvíli třeba sedí na záchodě. A nebo kolik lidí v tuhle tu chvíli třeba štípe dříví. Tak přesně na to si teď pojďme odpovědět. Co všechno se během následující minuty stane? Wendy, potřebuji, aby si dávala své tipy, dobře?
1: Mhm.
0: Tak jo. Kolik kilo jídla se sní během následující minuty?
1: A tuna.
0: Je to 11,5 milionu kilo.
1: No, to jsem...
0: Kolik lidí právě teď během následující minuty bude štípat dříví?
1: Třeba 500 000.
0: 83 300 lidí.
1: OK.
0: To není zase taková štípačka.
1: Mm, nuda.
0: Kolik aut bude ukradeno během následující minuty?
1: 10 000.
0: 3. Ty loupežníku. Už jsi takhle kradla auta.
1: A tak velká je planeta, ne? Tak...
0: No, jako.
1: No.
0: A ne všude se krade. Kolik trestných činů se spáchá během následující minuty?
1: Nevím, 5 000.
0: 2.
1: Co?
0: Kolik blesků udeří během následující minuty?
1: 0, protože je teplo.
0: To neznamená, že to nebleská nikde jinde.
1: Ne.
0: Je to 6 000 a minuta vypršela.
1: A dost. Morning Boost.

0: krásné, dobré úterní ráno. 21 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, teď to bude taková jako zajímavost, jo? Taková menší zajímavost. Pouštím. Znáte tenhle ten song? Wendy, znáš tenhle song?
1: No jasně.
0: Tak dámy a pánové, tenhle song, který slyšíte, The Real Slim Shady by Eminem, tak tímhle songem CIA kdysi mučila teroristy. Jo, že jim to furt pouští jako do kolečka. Proč zrovna tohle? Já si říkám, teď existují fakt jako mnohem horší jako songy, kterýma by se jako dobře dal umučit terorista.
1: Jako třeba jaký?
0: Já nevím, třeba když Shopaholic Adele udělá cover na Kelina. Jo? Tak to třeba by se dalo pouštět furt na repeat. To by jako... Tak Bendy, představ si, že jsi ty třeba terorista, že tě mučej u CIA. Co by ti vadilo?
1: Bangaranga.
0: Tak to máme první tip. Dámy a pánové, 724634634, představte si, že jste teroristi a že vás mučí v CIA nějakým songem. Jaký song by to byl? Pojďte dát vědět. 724634634. Do té doby vás rozhodně mučit nebudem. Naopak, za malou okamžik Killin, Viktor Šín, jejich Safír. Oj, pojďte dát vědět, čím by vás CIA umučila. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty. Ano, ty. Můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: La Vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
5: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
6: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
7: Fajn Radio.
8: Jaj, omyl, velký omyl, pardon.
7: Fajn. Když hudba, tak naplno.

0: Kellyn Viktor Šinejch, Šafír, absolutní hudební majstrštyk tady na Fajnu v 20:30. Dámy a pánové, prosím pěkně, teď se jako obrňte, protože se jdeme dobrovolně mučit. Jo, před malou chvilkou jsme si řekli, že CIA kdysi používala k mučení teroristů song od Eminema, The Real Slim Shady, že tímhle songem na repeat prostě mučila teroristy, tak jsme si řekli jakože, hele, těch songů je víc, kterýma se dají mučit lidi. Pojďme si je říct. A jako první napsal Petr a napsal nám tohle. Já myslím, že k tomu nemusím nic jako víc říkat, jo? Dobrý, ještě to bude náročný, takže pojďme rovnou na další song. Ten zní následovně a poslal nám ho Jirka.
1: Tenhle song zbožňuju.
0: Všechno jo, až na ten song možná. No. Každopádně, hudební majstrštík, který známe úplně všichni, nebo možná většina z nás, zní následovně a prej by se s ním dalo umučit úplně každej.
2: Už jsem tady zas.
0: Super.

0: Jo, tak tenhle song umí zamučit. A pojďme se podívat ještě na jeden song, který tady, kdo nám ho napsal? Máme tam jméno?
1: Jitka.
0: Jitka
1: ho napsala.
0: Jitka napsala Lucka Vondráčková.

0: To nepomáhá.
1: No dobrý, tak já myslím, že jsme se umučili až dost na to, že si tady máme dělat hezkou náladu po ránu. Pojďme dál na naše oblíbené songy. Já tady bych tady to klidně zařadil do playlistu, jako kdyby to bylo na mě.
2: Hele, Blaník je opatroní, že se klidně zadí. Každopádně pojďme si spravit náladu a chuť. Před námi Sony Podra, D.O.D., Poppy Backscomb, jejich Think About Us.
1: To bylo náročný. Morning Boost.
3: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Eva Max, Spot a Fake na Fajnu. Dobré ráno všem, 8:45 aktuální čas a my si musíme promluvit.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji. Fajn.
0: Samozřejmě si musíme promluvit o hokeji, protože již dnes nás čeká velmi, velmi stěžejný a důležitý zápas proti Kanadě. 8:20. Vypukne toto tklání. Můžu říct jenom, že buď vyhrajem a bude to lehčí cesta, nebo prohrajem a bude to velmi špatný. A vzhledem k tomu, jak na nás koukám a jak to teď jako probíhá, je to, nevím, no. Co, Wendy, kolik tomu dáváš?
2: Ne, já si myslím, že prohrajem s Kanadou.
0: Takže půjdeme tou těžší cestou potom.
2: Ne, půjdeme právě tou lehčí.
0: Lehčí?
2: No my když prohrajem, tak budeme hrát s někým, kdo není lepší. Kapeš, jakoby.
0: Když prohrajem.
2: Když prohrajem.
0: Tak budeme hrát s někým, kdo není lepší.
2: No, třeba s Německem nebo s někým takovým, s Rakouskem. Aha. A tam máme docela šanci, jakoby jestli bychom hned nastoupili proti Finsku nebo Švýcarsku, nebude to úplně nejlepší.
0: Bylo docela GG. No tak uvidíme, hele, rozhodně fanděte, buďte u toho a uvidíme, budeme klukům držet palce. My pokračujeme dál, za malou okamžik Taylor Swift.
1: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
5: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
10: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
9: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
10: Když vysavače,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
1: Fajn Rádio.

0: Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe na Fajnu. 3 minuty před 9 hodinou, dámy a pánové, Morning Boost je pro dnešek u konce. Ano, opět jsme toho stihli spousta, neboli vela. Už si to nepamatuju. Jo, řekli jsme si třeba, jaký song nás dokáže umučit. Například, že jakoby CIA kdysi teroristy mučila songem The Real Slim Shady od Eminema. My jsme si řekli, že by nás umučil třeba takovej Minecraft song, nebo třeba pro někoho to byla Lucka Vondráčková, jo, my se nedivíme. Každopádně, my se loučíme, kdo vás možná bude mučit dál éterem, tak to je Andrea Kautská, už za malé okamžik její Music Boost. Ukazuje palec nahoru, tak jste super. Co? To byl jiný prst? Jo, tak to už je ten prostřední. Já si říkal. No, my se loučíme, mějte se krásně zase zítra od 6 do 9.
1: Tak čau.
0: Čekis.
2: Muchas gracias, afición. Ešte para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost. Let me tell you.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz. Sférová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Fajn Radio. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Padla druhá minutka po 9. hodině, dáváte si fajn, no a tohle už je Míša.
8: Švýcarský pár dostal pokutu v přepočtu několik tisíc korun potom, co si koupil jízdenky až 17 vteřin po odjezdu vlaku. Dopravce tvrdí, že pravidla platí pro všechny stejně a mají zabránit černým jízdám. Případ ale vyvolal docela velkou debatu, jestli už podobná přísnost není za hranou. Už zítra padne rozhodnutí o tom, která z finalistek získá titul Playmate 2026. Ve finálové sedmičce je policistka, zdravotní sestra nebo třeba budoucí právnička. O vítězce se bude rozhodovat hlavně díky porotě, ve který zasedne i naše moderátorka Andrá Kautská. Hit Espresso od Sabriny Carpenter překonal na Spotify hranici 3 miliard streamů. Z písničky, která vyšla loni na jaře, se tak stal jeden z největších popových hitů posledních let a pořád patří mezi nejstreamovanější tracky na světě.
7: Fajn. No a i dneska opatrně na silnicích, a to v Praze havarovaný vozidlo silnice 27, stejně jako silnice 37 obce Nasarvkry v Chrudimi. Jak někdo může žít v Nasarvkry? To je strašný, jako představa, že žiju v téhle vesnici a furt se mě někdo ptá, kde bydlím. D10, 41. kilometr, trasa Turnov, Praha, i tady se bouralo, i tady počítejte s menším zdržením, no a leďte fajn.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
5: Music Boost. Music Boost.
6: Music Boost.
9: Andrea Kautská.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Já vás tady opět s devátou vítám, je to tak, Andra za mikrofonem, startuje dnešní Music Boost, mimochodem dneska je hlášena střední výstraha teplot od meteorologu. Já jsem se zamyslela dneska nad tím, že vlastně meteorolog to je jako člověk, který ho nikdo nikdy neviděl. Ale pořád to všichni posloucháme. Dneska to samozřejmě nebude jinak, budeme ho poslouchat. Dneska ty teploty budou tak vysoký, že radši buďme někde zavřený s klimatizací a hlavně pitnej režim, jo? A jestli náhodou někdo zná nějakého meteorologa, dejte mi vědět, protože si myslím, že ho fakt nikdo nikdy ještě nepoznal.
5: Music Boost. Gimme five. Fine.
7: Startuje nám Gimme five, 5 songů na dnešní dopolední rozjezd. Startuje ho Hozier. Tak hezky dopo.

0: 9 minutek do půl desátý uzavírá nám taky dnešní Gimme 5 5 songu na dnešní dopolední rozjezd. Dáváte si dnešní Music Bus na fajnu a dneska je to hodně o odpočinku. Hele, máme tady nějakou střední výstrahu teplot od meteorologů, to znamená, neměli bychom to přehánět jak fyzicky, tak mentálně, protože by se nám mohl zavařit mozek. Navíc jsem taky se dočetla, že nějaký pravidelný odpočinek by měl opravdu být bez výčitek, protože si to zasloužíme a alespoň jeden den v týdnu, jakýkoliv si vybrat a trošku z toho udělat takzvaně jako lazy day. Prostě jako nic moc nedělat, jo. Můžete jako dojít do té práce, udělat nějakou svoji rutinku, ale moc to jako nepřehánět, jo. Ono to pak jako, víte co, syndrom vyhoření a mít syndrom vyhoření v tomhle horku. No tak to nechce fakt nikdo. Takže dneska zahajuji takovej oficiálně neoficiální lazy day. Pojďme si to společně prostě tak jako na chill užít. No a vidíte, není náhoda, že za chvilku zrovna Kato, taky Johnny, Through the Lines of, což je song, který je právě o tom, jakože zavřít oči, vypnout hlavu a nechat svět kolem nás jen tak plynout. No vidíte, a taky není náhoda, že tam bude Joey, no, End of Beginning, což je takový pomalej song, který nám říká, nechvátejte, dovolte si být pomalý. No, tak jdem na to. Music Boost.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadélka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
10: Fajn rádio.

Ed Sheeranyho Shivers. Dáte si dnešní Music Boost. Na mě by zajímalo, co děláte nebo jak vypadáte, když se vztekáte. Jak se to u vás projevuje? Takhle, já většinou brečím, zvyšuju hlas a pořád pobíhám po místnosti. Podle mě mám nějaký kořeny v Itálii, protože opravdu já, když se jako naštvu, jako kvůli něčemu fakt zásadnímu, tak jako je to na mě jako dost vidět, jsem hodně temperamentní člověk. Já jenom, jak to jako by děláte vy, protože jsem se dočetla toho, že takovej vztek je jakoby nakažlivý. Mozek si na to jakoby zvykne. To znamená, když se budeme jakoby vztekat a právě rozčilovat se, křičet a být výbušný, tak ten mozek si to zapamatuje. A pak kvůli nějaký blbosti, prkotině třeba v práci, tak najednou vám najede ten váš zavedený program a začnete vlastně znovu pobíhat, znovu křičet, znovu se vztekat, jenom kvůli tomu, že ten mozek si na to zvykl. To znamená, že vědci doporučují klidně dýchat. A když se naštvete, tak opravdu zachovat klid a být jako v chillu. Což nevím sakra, jak se dělá. Ale je prý dokázaný, že mozek si na to zvykne a když vás pak naštve někdo třeba kvůli něčemu fakt jako důležitýmu, vážnému, tak vy furt zachováte ten prostě neutrální poker face s klidem. Hezky, jo? Prostě je to asi teda jenom o tréninku a o zvyku. Já bych teda jako, já nevím, co je teda se mnou špatně, já jsem si přečetla tenhle jakoby výzkum toho, co a jak dělat a rozčílila jsem se už jenom u toho, když jsem četla, že jako mám v klidu dejchat a být jako OK, jo, já si myslím, že je to nemožný. 724-634-634, co děláte vy po náročném dni? Přijdete domů a jste v klidu nebo řvete do polštáře? Třikrát kopete třeba do skříně, dáváte boxovacímu pytli prostě jméno po vašem šéfovi nebo manželovi? Jak to prožíváte vy? Teď už ale Ali Farby.

0: Justin Bieber, taky Nicki Minaj, Beauty and Beat. Tohle je dnešní Music Boost, tohle je dnešní úterý, dámy a pánové. A já musím se přiznat, že mám z vás radost, protože jsem se před chvilkou zeptala na to, jak se vztekáte, jak u toho vypadáte. Protože nám ano zase nějaký odborníci radí, abychom se ústekáně uklidnili, zastavili hezky dech, nádej, výdech a byli prostě hezky jakoby v čelozním stavu, protože si to mozek zapamatuje a pak to dělat nebude. Nějaký takový ty naše prostě vybuchovající stavy. Já jsem ale společně s váma si potvrdila a shodli jsme se na tom, že se vztekáme tak nějak pořádně. Zadupeme si, popláčeme, zakřičíme. Lucka dokonce napsala, že většinou něco i rozbije. Já se přiznám, že jsem taky jako někdy rozbila nějaký talíř. Nejsem na to úplně pyšná, ale tak, občas se to tak prostě jakoby děje. A já si myslím, že je to dobře. Nejsem sice odborník, ale kdybych byla odborníky, tak bych vám prostě doporučila naopak ten vztek dostávat ven z toho těla. To je prostě důležitější. Za chvilku James Hype, taky Sam Harper, jejich Waterfalls. Pro všechny vzteklý lidičky dnešního dne, tohle na Fajnu.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
10: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
1: Fajn rádio.

0: Rihanna, její Breaking Dishes na úterním dopolední, na úterním fajnu. No a my tady z toho showbiznisu takový menší bizárek, o kterém si samozřejmě musíme říct. Leoš Mareš oslavil 50. narozeniny. Prosím vás, to není ten bizár, to jsou jenom narozeniny. To my mu přejeme, my mu i gratulujeme. Ale otázkou je, kde oslavil ty narozeniny. Já vám to povím. Je to Čapí hnízdo. Je to teď prosím vás všude, všude na sockách. Všichni jsou naštvaní, všichni nadávají, jak celebrity, tak i normální smrtelníci. Všichni mají potřebu se k tomu jakkoliv vyjadřovat, jakože Leoši, proč na Čapím hnízdě? To fakt myslíš vážně? Takovýhle ty seš? Já bych upřímně se k tomu ráda jakoby vyjádřila v tom slova smyslu, že mě to spojení dává smysl. Když chcete v Česku uspořádat akci, o který budou všichni mluvit a všude, máte jenom dvě možnosti. Buď na tu akci pozvete Leoše Mareše, nebo do toho jakkoliv zakomponujete Andreje Babiše. To znamená, že tady máme prostě oba tábory v jednom. No, tak už na ní nenadávejte, ježišmara. Každý máme právo ty narozeniny oslavit, kde chceme, že jo?
1: Tohle je fajn. Fajn.

0: Je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Fajn rádio.
7: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
1: www.fajnradio.cz.
6: Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: A ve studiu už 4 minutky po desátý máme Míšu.
9: Evropská unie rozjela vyšetřování módního giganta Shein a společnosti Meta. Vadí hlavně možné klamání zákazníků, falešní slevy nebo nedostatečná kontrola obsahu na platformách. Pokud firmy porušily nová digitální pravidla, hrozí jim miliardové pokuty. Unie tak dál zpřísňuje dohled nad největšími hráči online světa. Na Havaji nasadili speciální drony, které do horských pralesů schazují miliony laboratorně odchovaných komárů. Cílem je zastavit šíření ptačí malárie, která ohrožuje vzácné havajské šatovníky. Kvůli oteplování se totiž invazivní hmyz dostává i do vyšších a chladnějších oblastí, kam ptáci dřív utíkali před námrazou. Dubaj dokončuje speciální pláž, která bude jenom pro ženy. Areál bude otevřený pod dohledem chytrých bezpečnostních systémů a platit tam bude i zákaz focení. O provoz se navíc postará pouze ženský personál, aby měly návštěvnice co největší komfort.
6: Fajn.
8: Opatrně v Praze, v ulici Bulovka, tady se bohužel bouralo dva osobáky v sobě, takže se tady zdržíte, stejně jako na D2 37. kilák, trasa Lanžot Brno, tady stojí poruchaná dodávka, stejně tak jako odstavený auto je na D3 118. kilometr, trasa Mezno Kaplice, tak opatrně, pozor a nikam nechvátat.
10: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

hodinou skáčeme do další Music Boost hoďky. Vynalezl se nový robot, který by možná měl nahradit nás ženy. Něco si k tomu za chvilku řekneme. Stejně jako naše lubrika další nás čeká. Samozřejmě i na to nebudeme zapomínat. No a máme tady taky menší pozvánku na naše socky, na který už zítra budeme dávat takovou ultra záležitost. Ale to už za chvilku. Tak leďte fajn. Music Boost.

Holejnou, tohle je Radio Mental, taky Khalid. Úterní Music Boost. Řeknu teď něco, co se nám asi líbit nebude, teda já to řeknu o tom, že to někdo řekl, a to je, prosím vás, polyamorie. Zpěvák Akon v novém podcastovém rozhovoru právě rozvířil debaty o tomto tématu. My vlastně víme, že je to o něm jakoby známý, že on vlastně je velký milovník polyamorních vztahů. On vlastně jakoby často se vyjadřuje k tomu, že mu není jakoby přirozený mít jenom jednu partnerku, což jako proti tomu jako žádná, proč ne? To blbý, co bych jako podotkla ráda, je to, že on řekl, že taková polyamorie je pro muže přirozená. Pro ženy ne, ale pro muže je přirozená. Pak tam dokonce jako vysvětloval něco, jako že má teda víc těch žen, ta jedna, ta manželka, ta jako hlavní, to je takzvaně jako královna té rodiny, ostatní partnerky jsou trošku takový jako podřadný a musí jakoby trošku respektovat tu královnu, jo. Já jenom když řekl, že je to přirozený pro muže, tak nedává smysl, proč těch ve svých polyamorních vztahů je s ženama. Chápete, jestliže to není přirozený pro ženy, tak by tím pádem ty polyamorní vztahy měly mít jenom chlapi s chlapama. No, na druhou stranu musím teda jako uznat, Akne, co jako je fakt jako, co nechápu je, mít doma tolik žen a jako zvládat to. Tolik jako nálad, tolik jako osobností. No, jako myslím si, že každý rozumný chlap, který má doma jednu ženu, tak ví, že to stačí. Nestačí. Ono to víc, prostě to nejde. Já jsem si představila tu situaci, kdyby můj partner měl třeba, kdybych se jako vynásobila třeba krát pět, to by nedal prostě. Pět jako pět, no to by nešlo prostě.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Já vám přeju báječný úterní dopoledne. Za chvilku vám i prozradím, jaký nový robot ve světě byl vynalezený. Jo? Robot, který nám možná všem usnadní práci. Ale mezi tím, než vám to řeknu, bych od vás chtěla, abyste se zamysleli nad tím, jakýho robota vy byste chtěli. 724-634-634. Máte teď možnost vymyslet robota na cokoliv. Na co by to bylo? Než to vymyslíte, dáme si nějaký písničky. Bude tady třeba Mal Smith, jeho Nice to Meet You, Ray Dalton, anebo taky právě Felix Jean a jeho Pride. Tak laďte fajn.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Stres.
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
13: Fajn Rádio.
16: My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
20: Right, babe.
13: Fine.

Smithyho Nice to Meet You na Fajnu. Já jsem se před chvilkou ptala, na co všechno bychom chtěli roboty, kdybychom měli tu možnost. No tak my se na ty roboty jdeme podívat. Já bych třeba chtěla robota na e-maily. Někoho, kdo za mě prostě bude odepisovat na e-maily. Je to něco, co já nesnáším a mít na toho někoho druhého, brala bych hned. Vy píšete třeba robot, který za vás zvládne schůzky. Dobrý. Robot, který pomůže ve vaší práci. Ondra říká, že by chtěl robota otroka. Tak to je možná jiný level přemýšlení. Máme tady taky názor, že by bylo fajn mít robota, který pomáhá třeba v nemocnicích nebo v domově důchodců, což si myslím, že je fakt jako skvělá myšlenka a možná by se měla naplnit. Miluju každopádně Natálku, která napsala, že chce robota, co jí udělá kafe. Natálko, toho robota máme, jmenuje se Kávovar. Každopádně Čína představila nového humanoidního robota, jmenuje se S1, který má pro vás fungovat jako plnohodnotný pomocník v domácnosti. Robot, který zvládne běžný domácí práce, jako je vaření, ustlání postele, praní, žehlení, utírání prachu, prostě všechno. Tak já jenom, že toho taky máme a říká se mu manželka.

0: Dnešní úterní Music Boost na Fajnu. Já vím, že bych vám to nemusela připomínat, ale stejně možná někde žije nějaký posluchač Fajn ráda, který to neví, protože když takhle se projdu po ulici, tak si myslím, že to dost lidí neví. Dneska má být, prosím vás, 32 stupňů Celsia, to znamená, bez opalováku to prostě nedáte. Za chvilku All Time Low, taky Black Beerich, Monsters. Možná si jako klepete na čelo, ale věřte mi, fakt jsou všichni červený, prostě všichni kolem mě jsou červený. To je divný, že jo, když je to horko. Born to Die, to si zaspívá Šabuzi. Venku horko, vevnitř klimatizace, my to dáme lidi, leďte fajn. Music Boost.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Happy Sport!
7: Půjčovna a Service Call.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Taky to užijte po novém bydlení. Úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Fajn Radio.

0: pravdu daj, tohle je šabuzí na fajnu. No, nebojte se, nezapomněla jsem.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Sex v dnešním horku je jako sauna ve spacáku. Technicky to jde, ale proč by to sakra někdo dělal?
2: Fajn. Music Boost. Tohle

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
3: Fajn.
1: Vždycky hot,
3: vždycky fresh. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
7: Amadeus.
6: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
9: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
2: Fajn Radio.
12: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
2: Fajn. Fajn. Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Máme přesně 2 minutky po 11. hodině, no a tohle je Míša.
14: 20-letý student v Táboře náhle skolaboval přímo před školou, kam mířil k maturitě. Na místě okamžitě zasahovali záchranáři i policie, jeho život se bohužel ale nedalo zachránit. Nehodu nad Alpami zachytila kamera. Do ženy ve vzduchu narazilo malé letadlo, které jí poškodilo padák. Paraglidistka ale zvládla v kritické chvíli přistát a otevřít záložní padák. Naštěstí se jí nic moc nestalo. Seriál My Life with Waterboys dostane 4. řadu. A to ještě před premiérou té 3. Netflix ukazuje, že s tímhletím titulem opravdu počítá. Série si získala silnou fanouškovskou základnu a lidi ho prostě a jednoduše o tím titulem opravdu počítá. Série si získala silnou fanouškovskou základnu a lidi ho prostě a jednoduše opravdu chtějí.

0: nákup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: Music Boost. Music Boost.
0: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Já doufám, že dneska všichni máme dobrou náladu. Jestli ne, tak to pojďme sakra rychle změnit, protože dneska potřebujeme dobrou náladu. Taky hodně energie k fandění. Dneska, dámy a pánové, hrajeme s Kanadou. To je důležitý zápas a hlavně náročný zápas a je potřeba, abychom se na to těšili a aby prostě jsme nebyli otrávený třeba z práce nebo z něčeho jiného, jo? Takže hlavu nahoru, Kanadu dneska rozdrtíme, no a mezi tím si dáme nějaký songy.
2: Music Boost.
0: Tohle je poslední společná hodinka v Music Boostu. Startuje ji Gigi Perez, její Sailor Song. Tak hezky dopoledne.

Tame Impala, taky Janich, Dracula, na fajnu. Myslíte si, že víte, z čeho je vyrobený takovej míč? Prostě obyčejný míč na fotbal. Jako dřív byl fotbalový míč vyrobený z kůže. Jo, taky ten klasický, který většinou skončil někde prostě v řece nebo na stromě, jo. Letošní mistrovství světa ve fotbale přináší takovej fotbalový převrat všech míčů. Možná to bude spíš už jak technologie. Připomíná to spíš jako nějaký iPhone než jako míč. Sice to vypadá vizuálně jako míč, jo, je to kulatý, akorát to v sobě má skrytý senzory. Má to speciální technologie, to znamená, že tenhle unikátní míč bude už letos, vlastně za chvilku, necelý měsíc v Mexiku. Má to pomáhat rozhodčím, protože se vlastně přijde na to, kdo ten míč jakoby sáhnul, kolikrát se otočil a tak dále, jako hustý. Jako vůbec jsem nevěděla, že něco takového může existovat. To blbý na tom celém je, že se často musí nabíjet. To znamená, ten míč je jenom jeden. Nemají jich více nabitejch, jenom jeden a musí prostě vydržet na ten zápas. Po případě, když prostě dojdou baterky, tak se znovu musí jako nabít. Takže možná hrozí taková ta situace, kdy je prostě ten zápas fakt napínavý. Vy fandíte a najednou je ta přestávka. Pardon, musíme dobít míč. Jo, teď to tam budou různě strkat, zjistí, že to tam prostě nejde. Teď je taky možný, že se třeba na mistrovství světa ve fotbale zahlásí: dámy a pánové, nemá sebou někdo náhodou USB-C? Jako i to nás možná čeká. Tak tohle je nový míč, který za chvilku, možná za nějakých 16 dnů, pokud se nemýlim, budeme všichni vidět. Posloucháš Fajn

Jonas Blue, taky Jay Check, jejich Rise na Fajnu. Dneska hrajeme, prosím vás, s Kanadou ve 2020. Mega důležitý zápas. My tady vždycky na Fajnu s kolegama typujeme, dáváme si takový naše jakoby neoficiální sázky. Irča teď typla 4-3 pro nás. Já typuji 3-2 pro nás. Co typujete vy? Za chvilku Zara Larsson, Midnight Sun. Song, který je úplně všude na TikToku, všude na Instagramu a právem, protože si to zaslouží. Je to dobrá písnička. A proto si ji za chvilku dáme i na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull. 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Pika, pika.
14: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
15: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.

Enemy, tohle jsou Imagine, Imagine Dragons na fajnu. 2 minutky po půl dvanáctý. No a zítra to bude hodně žhavý. Jak v Praze, tak na fajnu. Čeká nás totiž finále Playmate 2026. Je to vlastně akce, kterou pořádá každý rok Playboy. Hledá se vlastně jedna žena, která nás za Playboy České republiky bude reprezentovat. Já mám tu čest být letos v porotě, takže takovou osobnost vlastně pomáhám najít. Musím říct, že je to pro mě velká zkušenost. Mega mi to otevřelo oči, co se týče toho jakoby světa Playboye, protože jsem si stejně možná jako mnozí myslela, že prostě takový časopis Playboy je hodně spíš o těch jako nahotinkách, což není pravda. Když si koupíte ten časopis, tak zjistíte, že tam je spousta dobrých jako článků, píšou tam, jak víš o tom známí lidi, je to fakt jako dobrý počtení, je to kvalitní časopis, edukativní a k tomu ještě se tam můžete podívat na hezky nafocený prostě fotky, které ano, bývají trošku lehtivý, ale hezkým způsobem. To znamená, jestli jste dlouho si nekoupili Playboy, nebo možná nikdy, je na čase to udělat, udělat velkou změnu, dámy a pánové. Zítra proběhne teda finále, to znamená, zítra už budeme vědět, kdo se stane letošní Playmate. Jestli vás to zajímá, tak sledujte buď naše socky Fine Rádia, anebo taky socky českého Playboye. Všechno tam uvidíte, bude to skvělej, velký, krásný večer, strašně se na to těším. No a jestli chcete třeba vidět, jak vypadá upravená hezky Andrea, jo, tak i to na těch sockách uvidíte. Opět budu za člověka. Tak nám držte palce a mrkněte. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.

0: Gang, tohle jsou Fastboy, taky Klok na Fajnu. Já musím říct, že ty vaše tipy na letošní zápas, teda letošní na dnešní zápas s Kanadou nejsou moc pozitivní. Proč si za Kanadu nevěříme? Já vím, je to Kanada, jo, ale vaše tipy jakože 7-1 pro Kanadu. Dokonce tady někdo, nějaký Petr napsal 10-3 pro Kanadu. Pojďme si trošku věřit, ne? A nebo to aspoň takhle nestřílet jako na 10 gólů, mamma mia. Zkusme třeba 4-2 nebo něco takového. Líbí se mi ale Honzův přístup, který napsal: ahoj, Kanadu porazíme 4-1. Ha, tohle je panečku přístup. Za chvilku pro všechny pozitivně smýšlející posluchače Fajn Rádia Taylor Swift. Její Elizabeth Taylor.
1: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Fajn rádio.
9: Back to the hits.

No a je tady konec, teda aspoň konec dnešního dopoledne na Fajnu. Music Boost společně uzavíráme, nebojte se, zítra v 9.00 zase startujeme. Teď už ale pokračujte s playlistem na Fajnu s Kristinkou, já se budu těšit zase zítra. Nezapomeňte, dneska 20.20 hrajeme, prosím vás, s Kanadou je důležitý myslet pozitivně a trošku fandit, no trošku víc fandit. Já si myslím, že na to máme a že ukážeme, že nějaká Kanada, ježišmarja, levou zadní to zmáknem. Děkuju vám za dnešní společní 3 hodinky, bylo toho dost, stačilo to, ale bylo to fajn a zítra zase bude. Tak naslyšenou, zítra opět budu zase jenom vaše. Fajn.

0: to bolet.
1: Ale bude to znít skvěle.
0: Music Boost.
1: Fajn. Music Boost. Fajn.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
1: Fajn rádio. Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Pro spánek.cz. Spět lépe, žijte lépe.
10: Česko regulárně dneska zapnulo letní mod na maximum. Venku je to totiž slušná výheň a to zdaleka nekončíme. Máme jasno, teploty už teď sahají na 26 stupňů, ale odpoledne to odpálíme ještě víc, až k tropickým 29 stupům. K tomu bude foukat mírnej nárazový vítr. Zkrátka, dneska je to na pořádný ledový drink, opalovák, konec května se prostě rozhodl, že už bude léto a bacha, je varování před požárama, takže žádný cigarety, žádný pálení.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
12: Jsme online.
13: Online.
12: Jsme na DAB+.
13: Plus.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
10: Je 1:12 a to je čas na zprávy s Míšou.
14: Švýcarský pár dostal pokutu v přepočtu několik tisíc korun potom, co si koupil jízdenky až 17 vteřin po odjezdu vlaku. Dopravce tvrdí, že pravidla platí pro všechny stejně a mají zabránit černým jízdám. Případ ale vyvolal docela velkou debatu, jestli už podobná přísnost není za hranou. Už zítra padne rozhodnutí o tom, která z finalistek získá titul Playmate 2026. Ve finálové sedmičce je policistka, zdravotní sestra nebo třeba budoucí právnička. O vítězce se bude rozhodovat hlavně díky porotě, ve který zasedne i naše moderátorka Andrá Kautská. Hit Espresso od Sabriny Carpenter překonal na Spotify hranici 3 miliard streamů. Z písničky, která vyšla loni na jaře, se tak stal jeden z největších popových hitů posledních let a pořád patří mezi nejstreamovanější tracky na světě.
1: Fajn.
10: Pokud jste zrovna za volantem, jezděte opatrně, protože české silnice mají dneska tak trošku náladu na překážkovou dráhu. Na pražském okruhu totiž na silnici regulérně leží upadlej výfuk. To je docela solidní zátěžový test na postřeh pro projíždějící auta, takže opatrně. Ještě větší úlet jsou ale Kralupy nad Vltavou, tam se vysypal kamion a vysypal tam štěrk, takže tam taková jako štěrková pláž a klouže to tam. Takže opatrně. No a Brněnsko u Tišňova bohužel jedno auto narazilo do stromu, takže i tam počítejte se zdržením a jeďte kolem toho opatrně. Zkrátka, ať už dneska chytíte do čelního skla sprchu štěrku nebo budete přeskakovat cizí výfuk, zdržením a jeďte kolem toho opatrně. Zkrátka, ať už dneska chytíte do čelního skla sprchu štěrku nebo budete přeskakovat cizí výfuky, buďte safe a zbyte.

to znamená, že nás čekají tři společné hoďky se mnou s Kristý. Já nevím jak vy, ale na to, že je venku fakt krásně, tak ještě nemám tolik energie, kolik bych chtěla mít. Takže si myslím, že si zasloužíme nějaký pořádný songy, kterýma si všichni tu energii společně dodáme. A hned první, který pro vás mám, je totální letní banger. Faruko, Pepas, tohle vás zvedne ze židle. A pokud ne tohle, tak už nic jiného. Pojďme na to.

Ray tady vyjadřovala v tomhle songu svoji romantickou frustraci. Where is my husband? To jsme právě dohráli na Fajnu 12.10. Pokud se každý ráno budíte s tím, že už v životě nikdy, ale fakt nikdy nepůjdete spát pozdě, ale v noci pak tenhle slib stejně po každý porušíte, do dvou rána čumíte do mobilu, mám pro vás diagnózu. Je sice neoficiální, ale přesná, jestli to dává smysl. Říká se tomu revenge bedtime procrastination, taková jako postelová prokrastinace, neboli pomsta spánkem. Vlastně se tak jako podvědomně mstíme tomu svýmu každodennímu nabitýmu rozvrhu. Psychologové totiž říkají, že my přes den máme pocit, že nad svým časem nemáme kontrolu, což si myslím, že je docela validní, protože musíme být v práci, musíme pořád dělat něco, co po nás někdo chce, takže si ten čas, volný čas, pak bereme večer zpátky, tak jako i za cenu toho, že budeme fungovat další den jako chodící mrtvoly. Je to hrozný, ale ta hodina toho nočního klidu, kdy po vás fakt nikdo nic nechce a vy si můžete v klidu dělat cokoliv, to zní tak lákavě. Já se přiznám, já jsem v tomhle klubu nočních prokrastinátorů taky, nesnáším to, ale dělám to. A přesně jsem to včera samozřejmě taky udělala. Ale mě zajímá, čím takhle večer teda trávíte večer vy. Já většinou koukám do mobilu, scrolluju, ale věřím, že třeba někdo máte lepší nápad, jak ten čas využít. Tak mi napište, jak nejčastěji večerní čas, kdybyste měli spát, zabijíte vy. Jestli teda sjíždíte do bezvědomí TikTok, uklízíte, hrajete hry nebo jenom tupě koukáte do stropu. Napište na 724634634. Pojďme se trošku inspirovat a dát si mezi tím další song. Sombr Andrest, trošku se vychillujeme.

0: pořádně nahypenej song pro všechny z vás, co jste včera ponocovali. Sigala, Trevor Daniel a taky 24 Karat Golden. It's a feeling. My společně probíráme vaše večerní rituály. Čím trávíte večery, když můžete? Renda píše, že každý večer je pro něj relax s takovou jednou látkou a taky trochou štípání. No tak já teda si nepředstavuju ideální večer, jakože vezmu se keru a jdu do lesa. Ne, samozřejmě víme, jak to Renda myslí. No někdo je prostě šťastný, že jo, Rendo, nemusíš nám to cpát. No pak tady píše taky Niko, že zrovna včera tohle řešil a má plán, že večer bude koukat na filmy a spát bude až přes den v klimatizovaném kanclu v práci. No doufejme, že to opravdu teda šéfová zrovna neposlouchá, ale je to dobrý business plán, protože v tomhle vedru spát v klimošce asi lepší než spát v noci. A ještě další zpráva. Po večerech sedím na balkóně a sleduji filmy pro dospělé, na které kouká někdo naproti v domě. Já když jsem četla, myslela jsem si, že ta zpráva skončí tím, že sleduji filmy pro dospělé, ale koukat na ně naproti v domě, skrz okno, to je jiný level, cením. Dobrá zábava, dobrá zábava. Prej po večerníčku, pak se jde rovnou spát. Já vám moc děkuju za vaše zprávy, můžete se inspirovat, kdo chcete, a za chvilku nás čekají další songy. Dáme se třeba Nika Santose a jeho Home. Tak za chvilku.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujem. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
9: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
8: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i, tak jak slyšíš.
12: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
13: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
12: na akci Letňany nejen dětem.
13: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
12: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
13: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
12: tombolu z dárky
13: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
12: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
13: 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
2: Fajn Radio. Are you ready?
15: This is Bruno Mars.
16: I'm Lil Peep.
17: It's Sabrina Carpenter.
15: Music.
18: Fine.

Glass Animals and Your a Heat Waves. Tenhle song, který se tak krásně hodí k dnešnímu dni, protože pojďme si říct, venku to je pořádná vlna horka. No a už jste si někdy koupili los a už jste si představovali, že vyhrajete, skončíte v práci, odstěhujete se někam do tepla? Protože pokud jo, tak asi víte, že to málo kdy vyjde, protože potom vy už sice myšlenkama sedíte na pláži, ale pak začnete stírat a realita vás tvrdě profackuje, protože najednou velký špatný nula. Mě ale dneska pobavila zpráva o jedné paní z Česka, který se stala fakt neuvěřitelná věc. Ona si koupila los a všechny pole byly výherní. Chápete to? To se podle mě vůbec nikomu nikdy nestalo. Ale teda samozřejmě nebyla to žádná velká výhra, bohužel. Celková výhra byla asi jenom pár tisíc. Ale ten moment, kdy stíráte a teď vidíte jednu výhru za druhou, to musí být super. Si úplně říkáte, že jste vyhráli život. Já už bych určitě přemýšlela, co s těma penízma udělám, pak teda zjistit, že to je málo. No nic, ale tak jako jsem přemýšlela a podle mě se fakt málo kdy stane, že by vám los dal nějakou velkou výhru, nebo já jsem to nezažila. A proto se ptám vás, pojďme si tady udělat takovou statistiku, jo, průzkum, ať víme, jestli má cenu ty losy kupovat. Napište mi na 724634634, jakou nejvyšší částku jste kdy setřeli na losu, jo? Dejte mi vědět. A mezi tím další song, Harry Styles a jeho American Girls, tady na Fajnu.

0: a John, Turn the Lights Off. Já nevím, co s váma tenhle song dělá, ale se mnou. A představuju si, že s váma taky někde v kanclu, že tak jako se vám u toho zavírají oči, tančíte se do rytmu, dobrá nálada. A my jsme společně probírali, jestli jste někdy vyhráli nějakou větší částku na losu, jestli jste setřeli. A přišla super zpráva tady. Já jsem sice nikdy na losu nevyhrála, asi maximálně 100, ale kolegyně v práci vyhrála za 50 korun milion. Jakože není to úplně na život na pláži, ale na pěknou dovolenou nezlobila bych se. No já teda musím říct, že bych se taky nezlobila. Já vyhrát milion, tak vám říkám, mě normálně asi klepne. Já bych, no nedovedu si představit vůbec, jak bych reagovala, jestli bych křičela, brečela. To je možná taky téma, který spolu můžeme někdy probrat. A další zpráva, žádnou velkou výhru jsem neměl, ale ani nekupuji losy často, ale stalo se mi, že jsem si koupil los za 20 a čtu na něm. Až 10 výher na losu, moje reakce, to bych chtěl vidět. No a začal jsem stírat a fakt všech 10 políček byl lev, což je moje výherní zvíře. Dalo to teda 1000, ale super pocit. Jinak jste psali třeba 20 korun, no menší výhry, ale super příběhy, takže vám zase děkuju. A další songy vám na servíru za odměnu už za chviličku. Třeba Kesou, Ray, D-Block Europe, jejich Práda. Tak pojďme na to.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Co? Ve Smarty svůj herní notebook.
7: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Yeah. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
12: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Fajn Radio.
16: Go, go. Here we go.

Bruno Mars a jeho song, který vás hodí do pohody. I just might, úterní odpoledne. No a jestli se občas v práci taky bojíte nebo stydíte říct si o dovolenou a složitě v mailech vymýšlíte ty diplomatický keci, proč zrovna teď potřebujete volno, tak se můžete inspirovat. Na internetu totiž teď koluje příběh jedné holky, která se s tím ale absolutně nepárala a svýmu manažerovi poslala tu nejvíc upřímnou žádost na světě. Na rovinu mu napsala, že práce jí dává brutálně zabrat, má z toho zničenou pleť, nutně potřebuje 4 týdny volna, aby si zašla na nehty a znova se stala, takhle to doslova napsala, tou hlavní postavou svýho života. No a ten šéf? Šéf odpověděl naprosto geniálně, on jí odepsal, jasně bestie, go for it. A představa je to sice nádherná, ale já si nemyslím, že je možná dobrý to v našich končinách úplně zkoušet, protože představa, že já pošlu svýmu šéfovi e-mail, že potřebuju volno, abych si zašla na nehty nebo na řasy, abych sobě probudila hlavní postavu ještě ke všemu, tak podle mě mi pošle rovnou výpověď, možná mi ji rovnou i donese vytisknutou a ještě mi k tomu pošle termín na psychiatrii. Takže já doporučuji, zůstaňte dál u hezkých, milých zpráv a nakonec napište předem děkuji za schválení, jo? A k tomu další song, Hurts Purple Disco Machine. Wonderful Life, další krásný song, pojďme na to.

0: Loy a její Red Eyes právě dohráli na Fajnu. Máme za minutku jednu hodinu odpoledne a to znamená, že nikam nejdeme. Pokračujeme dál v tomhle Fajn warm-upu, ale mezi tím zprávy, doprava a pak další songy. Čekají nás velký jména. Ed Sheeran, Lady Gaga, Dominic Fike, tohle všechno už za chvilku. Tak zůstaňte se mnou.
1: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Mironet, nová dvojka a šop roku fandí Česku.
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
3: Když fandění, tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Fajn rádio. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
10: www.fajnradio.cz
9: Fajn. Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
0: Je jedna minutka po jedný odpoledne a to je čas, abyste se něco dozvěděli.
11: Evropská unie rozjela vyšetřování módního giganta Shein a společnosti Meta. Vadí hlavně možné klamání zákazníků, falešné slevy nebo nedostatečná kontrola obsahu na platformách. Pokud firmy porušily nová digitální pravidla, hrozí jim miliardové pokuty. Unie tak dál zpřísňuje dohled nad největšími hráči online světa. Na Havaji nasadili speciální drony, které do horských pralesů schazují miliony laboratorně odchovaných komárů. Cílem je zastavit šíření ptačí malárie, která ohrožuje vzácné havajské šatovníky. Kvůli oteplování se totiž invazivní hmyz dostává i do vyšších a chladnějších oblastí, kam ptáci dřív utíkali před námrazou. Dubaj dokončuje speciální pláž, která bude jenom pro ženy. Areál bude otevřený pod dohledem chytrých bezpečnostních systémů a platit tam bude i zákaz focení. O provoz se navíc postará pouze ženský personál, aby měli návštěvnice co největší komfort.
0: Fajn. Pokud jste zrovna na cestách, tak já doufám, že máte i oči na zádech, protože české silnice takhle odpoledne chytly docela takový infarktový stav. V Praze v Radlický ulici autobus zahučil rovnou do svodidel, takže i tam počítejte s těžkým zdržením. Na Plzeňsku v Kazmějově zase auto srazilo chodce, na místě zasahují všechny složky záchranných složek. Aby toho nebylo málo, na dálnici D3 směr Kaplice, to zase je osobák poslal do svodidel. A na dálnici D10 směr Praha, kousek před Turnovem se srazilo osobní auto s náklaďákem. Takže i tam projedete jenom se zvýšenou opatrností. Prostě si dávejte bacha, ať už jedete autobusem, autem, čímkoliv, opatrně.
12: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
13: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz. Dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
14: Yeah.

Lady Gaga a její Dead Dance vás doufám roztancoval takhle při úterním odpolední. Pokud patříte mezi ty, co bez nikotinového sáčku pod rtem nedají ani ránu, tak vás soudím. Dělám si srandu. Trošku, jo? Ale hlavně mám pro vás zprávu. Dvakrát si rozmyslete, kam letos poletíte na dovolenou, protože ve Francii nově zavedli drsný pravidla, kdy kvůli jedné krabičce byste regulárně mohli skončit za mřížema. Francie tohle ty nikotinové věcičky totiž kompletně zakázala a za porušení vám teoreticky hrozí 5 let natvrdo a pokuta až 9 milionů. Jo, to je trošku vysoký, ale je to bizar. Hlavně pro Francii, kde normálně i středoškoláci o pauzách mají oficiální pauzy ve škole, aby mohli kouřit. Já jsem tam studovala a vždycky to tak bývalo, prostě kouření k tomu patřilo, takže proč zakazovat nikotinový sáčky, jaký je v tom rozdíl, že jo? Ale já osobně teda musím říct, že bych to docela ocenila, kdyby něco takového bylo, protože nikotinový sáčky jsou nechutný. Je to prostě nechutný, když lidi nechávají po sobě ty slimáky, ale zároveň je to nějakým způsobem omezování svobody. Nicméně, mě samozřejmě zajímá váš názor. Co si o nikotinových sáčcích myslíte vy? Napište mi to na 724 634 634. Francouzská vláda ta si očividně myslí, že kouř z cigaret je v pohodě, ale nikotinové sáčky jsou hřích. Švédové jim na to řekli, že to je, jak kdyby zakázali bagety. Pro nás by to asi bylo, jak kdyby jsme zakázali pivo. Každopádně mi napište, co si myslíte. 724 634 634. Jaký máte vztah k nikotinovým sáčkům? No a nás čeká další song. Tohle bude Dominic Fike, ten slibovaný Dominic Fike a jeho White Keys.

0: hrdinové z Marvel Vlk jsou sice fajn, ale realita je taková, že někdo z vás může právě teď v sobě mít reálnou superschopnost zachránit někomu život. A máte to v sobě. Je to kostní dřeň, proto se společně s náma registrujte do registru dárců kostní dřeně. Zapomeňte na mýty, jo? Já jsem si taky říkala, ne, to bude určitě bolet, na to nepůjdu. Ale zápis vůbec nebolí, je to safe, zabere to pár minut a stačí jenom rychlej stěr z pusy nebo kapka krve. Takže jestli je vám mezi 18 a 35 lety a vážíte aspoň 50 kilo, pojďte do toho. A hlavně dneska na Instagramu, na našem fajn Instagramu, startuje soutěž, mega soutěž o den v rádiu. S náma moderátorama dozvíte se prostě všechno, uvidíte zákulisí. No, uvidíte. Mrkněte na náš Instagram, sledujte to a zapojte se.
1: Máš to v sobě, doslova.
2: Fajn.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel,

0: 33. Na zápasě jsme Under Armour makes
1: you better. V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor. Fajn rádio.
4: My name is Somer.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
8: Right, babe.

Cyrus tady vyprečila úplně všechny svoje emoce v songu Jaded. Hodně heartbreak, zlomený srdíčko, jo, trošku to bolelo, ale krásný song. Pondělí, ne, není už pondělí, úterní odpoledne. A já se ptám, jak vypadaly vaše oslavy, když vám bylo 11? Pravděpodobně to totiž byl dětský šampus, možná nějaký trapný občerstvení a možná herna Slazer Game, kde se při nejlepším polovina dětí rozbrečela. Jeden táta v Rusku ale usoudil, že klasické oslavy jsou nuda a tu lačku posunul úplně na jiný level. Tenhle týpek totiž pracoval v akvaparku a pro svého syna vymyslel totálně main character zážitek. V noci se tam společně regulárně vloupali, protože tam pracoval, tak mohl nahodit systémy, no a udělali si soukromou noční party na tobogánech. Sice natočili bezpečnostní kamery, jak tam dělají bomby do vody, ale šéf ho nevyhodil, protože řekl, že to chápe, že to vlastně je totálně otcovský flex udělat takhle cool, nezapomenutelnou oslavu. A já souhlasím, je to skvělý. A absolutní uplatnění zaměstnaneckých benefitů. Pojďme si říct, akvapark má asi ty nejlepší benefity. Mě to ale tak zaujalo, že jsem si řekla, že bychom si společně měli zafantazírovat. Kdybyste měli vybrat jedno místo, kde byste fakt chtěli mít narozeninovou oslavu. Může to být sebe víc šílený, jestli byste pro sebe chtěli mít celou IKEA, abyste tam mohli hrát na schovku, nebo se zavřít v noci do zoo, nebo mít privátní party v Disneylandu, nebo v nějakém Luna Parku. Napište mi to, chci slyšet ty nejlepší nápady. 724-634-634, kde byste chtěli mít narozeninovou oslavu. A mezi tím další song. Gufrau, Marie April a jejich Nezvládám. Můj oblíbený song poslední doby, tak si ho dejte se mnou, pojďte si ho pořádně užít. Zvyšte tu hlasitost.

0: takový song, jak když potkáte někoho v baru a vlastně jste se už zamilovali na první pohled. Sally, when the wine runs out. Takovýhle feeling z toho mám, doufám, že vy taky a že jste si to užili. Společně jsme tady teď probírali, jak by vypadala vaše ideální oslava narozenin, nebo spíš kde by měla být. A mě pobavila zpráva od Toma, který napsal, mě by se líbilo mít narozeninovou oslavu v Trezoru České národní banky. Komu by se to nelíbilo, že? Protože pak už si můžete udělat narozeninovou oslavu úplně podle svých přání, ale nikomu to nedoporučuju, neberte to jako tip, jo, já jsem vám to neřekla, pojďme od toho pryč. Za chvilku nás čekají další songy, který vám zlepší den, třeba Taylor Swift, její Oplight, nebo taky Rugel, tak máte na co se těšit. Turn up hit music.
1: Fine. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Happy Sport!
4: Půjčovna a Service Call.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky to užijte po novém bydlení. Úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
9: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Stres.
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Fajn Rádio.

17-letá zpěvačka Rue Gale. To byste netypli, co? Pretty on paper, krásný song jsme si dali takhle při úterním odpolední. Venku vedro, a zatímco my v Česku s prvním teplým dnem skupujeme repelenty, na Havaj mají trošku jiný problém. Tamní ochránci přírody totiž nasadili drony, ze kterých do lesu každý týden schazují miliony komárů. Má to vědecký důvod, to jo, výmluva dobrá, ti komáři prej mají v pralese zachraňovat vzácní ptáky, nebudeme se v tom pitvat, ale pro mě je osobně ta představa, že mi z nebe padá na hlavu organizovaný roj krve žíznivých bestí docela noční můra. Ale napadlo mě, jo? Takový nápad, že bychom z Česka mohli poslat tak jako charitativní pomoc. Všechny naše komáry z rybníků, já jim je klidně mile ráda pošlu, ať si klidně odletěj. A napadlo mě, jestli nechtějí třeba rovnou i klíšťata, sršně, vosy, pavouky. Já bych jim to poslala všechno, necháme jim to zdarma, za odvoz, za mě dobrý. My budeme mít svatý klid a oni můžou zachraňovat ekosystém. Klidně do haleluja. Další song, který nás čeká, je Felix Jen, Ray Dalton, jejich Call It Love. Tak pojďme na to.

0: dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, sir!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
9: Fajn rádio. Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Pro spánek.cz. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Že se odpoledne trochu ochladí, tak ne, ne, ani já nejsem takhle delulu, opravdu se neochladí. Praha se před druhou hodinou regulárně proměnila v pobočku Sahary a na teploměru svítí aktuálně nekompromisních 28 stupňů. Na sluníčku pocitově samozřejmě ještě víc, předpověď nelhala, odpolední maxima skoro až ke 30 stupňům, vítr sice nějaký, jo, ale to je jak fen v koupelně. Pokud nemáte klimatizaci, doporučuji doběhnout si někam rychle, koupit větrák, než je vyprodaj.
11: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
12: Fajn. Fajn. Jsme online. Online.
13: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Na hodinkách 3 minuty po druhý odpoledne a to znamená, že byste si měli dát nějaký info.
14: 20-letý student v Táboře náhle skolaboval přímo před školou, kam mířil k maturitě. Na místě okamžitě zasahovali záchranáři i policie, jeho život se bohužel ale nedalo zachránit. Nehodu nad Alpami zachytila kamera. Do ženy ve vzduchu narazilo malé letadlo, které jí poškodilo padák. Paraglidistka ale zvládla v kritické chvíli přistát a otevřít záložní padák. Naštěstí se jí nic moc nestalo. Seriál My Life with Waterboys dostane čtvrtou řadu a to ještě před premiérou té třetí. Netflix ukazuje, že s tímhletím titulem opravdu počítá. Série si získala silnou fanouškovskou základnu a lidi ho prostě a jednoduše opravdu chtějí.
11: Fajn.
10: Já mám pro vás trošku netradiční dopravní info, protože silnice, jasně to víme, to je ucpaný, ale protože je vedro, tak vás upozorňuji, abyste nenechávali nic v autě, hlavně tam nenechávejte věci, ale o to víc tam nenechávejte děti, zvířata a pokud se chystáte do MHDčka, tak se připravte na to, že je tam výheň a vybírejte si ty klimatizované vozy. To je dneska moje doprava.
13: Spolehlivé auto na dovolenou.
10: Vozy. To je dneska moje doprava.
13: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki.

kterým můžete zároveň emoce vytancovat i vyřvat. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone. Právě teď na fajnu úterní odpoledne. Jestli se doma občas taky po hádce urazíte a hrajete takzvanou tichou domácnost, tak věřte, že na tohodle chlapa nemáte. Ten to totiž dostáhl na absolutní světový rekord. Nemluvil se svou ženskou neskutečných 20 let. Měl totiž pocit, že ho manželka zanedbává, dává veškerou pozornost jejich třem dětem a tak se urazil. A prostě si jí dal na mute, vypnul zvuk, úplně. Ona prej těch celých 20 let normálně mluvila, ale on jí neodpověděl ani na blbej pozdrav. V tomhle totálním tichu zvládli společně vychovat ty děti, což absolutně nechápu, a ledy praskly prostě až po těch 20 letech, kdy to manželka konečně nějak odprosila. Ale představa, že 20 let ignorujete člověka, se kterým sdílíte postel, ledničku, obývák, mně to přijde šílený. Pojďme probrat, jak řešíte hádky vy. Co jdete udělat, když se pohádáte se svým partnerem? Jestli už jdete okamžitě balit kufry, letíte někam na dovču, demonstrativně uklízíte celý byt, nebo třeba to jdete vybít do fitka. Nebo teda taky zalezete do kouta a jste potichu. Jaká varianta to je? Napište 724 634 634. Pojďte se podělit o vaší strategii. A já vám pošlu song, u kterého rozhodně sticha nezůstanete. Eva Farná, její nejnovější hit Perpetuum mobile, a konkrétně ta jedna pasáž, a vy víte, která hituje opravdu tvrdě. A dáme si to celý, tak pojďme na to, teď na fajnu.

0: se její song, ve kterém vyjadřuje naštvání na kluky, jsme si právě teď dali na fajnou úterní odpoledne. My jsme společně probírali téma, který se k tomu hodí, protože jsme řešili, jak vy prožíváte hádky s vašima partnerema a co děláte, jestli se někde zamknete, ruticha, utečete. A musím říct, že jste mě potěšili svýma zprávama. Jarča píše, my když se s přítelem pohádáme, tak každý řekneme svůj názor, oběma se uleví a jedeme dál. Dlouho rozhádaný den nevydržíme, vždycky přijde jeden nebo druhý a omluví se. Někdy přijdeme dokonce oba, zároveň, jako kdybychom si četli myšlenky. Máme prostě i po 10 letech krásný vztah. Krásný slunečný den přeje Jarča. Jarčo, my ti taky přejeme krásný slunečný den a děkujeme za tuhle zprávu plnou naděje, protože pojďme si říct, naděje je potřeba vždycky a že ty vztahy fungují hezky, je taky potřeba si připomínat. Honza zase píše, že zdraví a že s partnerkou pohádce, jo, chápete to? Prostě pohádce, zalezou do postele. To je pohádka. Tak já vám moc děkuju za zprávy. A za chvilku nás čekají další songy, třeba Chapel Roan a její Pink Pony Club. Tak zůstaňte se mnou na fajnu. We got that hit.
1: Fine. Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Už zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Fajn rádio.

One Republic, song, který je ideální, pokud se dneska nechcete ničím stresovat. I ain't worried. Úterní odpoledne. A já se ptám, cítíte se někdy sami? Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody. Autor tohodle hitu se totiž rozhodně sám necítí. Sam Aiken totiž tenhle pocit nezná a v novém podcastu prozradil, že má zaručený návod, jak už nikdy lonely a osamocený nebejt. On totiž žije v polyamorním vztahu a doma si zařídil regulérní korporátní strukturu manželek. On teda tvrdí, že je naprosto přirozený, aby chlapi měli víc partnerek. Jo, mně to přijde jako výmluva, ale dobře, bereme. Nicméně on to taky tvrdí, že to má přísný pravidla. První žena, ta má status generální ředitelky, neboli královny. A ta si může všechno, nikdo ji nesmí naštvat, jinak prostě letí. Zbytek ženských se jí musí podřizovat. Celý tenhle domácí harém a 9 dětí má ovšem jeden drobný háček. Víc partnerů může mít samozřejmě jenom on, Aiken. Ostatní ženský ne, ne, ty si nikoho navíc najít nesměj. Je to spekulativní, jo, na internetu se to hemží klasicky názorama, někdo říká, že to je yikes, jako blbý, někdo to naopak pochvaluje, většinou chlapy, náhoda, nemyslím si. Mě ale zajímá váš názor, samozřejmě, potřebuji vědět, jestli máte někdo zkušenost s polyamorním vztahem, protože já ve svém okolí nikoho takového neznám, ale jestli jste to někdo zažili, nebo víte o někom, tak mi okamžitě napište, protože potřebuji vědět, jak to funguje. 724-634-634, pojďte se podělit o zážitky a zkušenosti. A nás čeká další song. Tame Impala, Genie, Dracula, trošku to rozjedeme s touhle tiktokovkou, která vás ale určitě ještě nepřestala bavit, protože mě taky ne. Tak pojďme na to!

0: Midnight Sun od Zary Larson. Tenhle song, který je taková esence léta, takže perfektní pro dnešní hodně horkej den. Úterní odpoledne. Já jsem se vás ptala, jestli máte zkušenost s polyamorníma vztahama. A musím říct, že ty odpovědi jsou lehce kontroverzní a nevím, jestli něco z toho není trošku jenom rage bait, jo, ale řeknu vám to. Tady odpověď. Ahoj, 13 let jsem žil se dvěma ženami. Naprostá pohoda. A k tomu jsem si domů ještě vodil milenky. Mě by ale zajímalo, jestli o tom ty ženský navzájem věděli, nebo jestli se to dělo jenom, když tam jedna nebo druhá nebyla. Ale zajímavý, tady ta zpráva tvrdí, že všichni byli spokojení, že je rozdělila až smrt jedné z nich, což nás teda mrzí, ale jinak mně to přijde šílený. Já se omlouvám, ale přijde mi to šílený. Petr ten zase napsal, že polyamorní vztahy jsou za něj divný a že k tomu, že první žena je královna, tak za něj první žena do kuchyně, druhá taky do kuchyně, třetí pomáhá a zbytek nevím. No tak... Já radši nebudu zveřejňovat vaše čísla a jména, že? Pojďme dál, čekají nás další dobrý songy. Za chvilku třeba Pearl Pediscope Machine, Moskina a The Nox a jejich Fireworks. Tak zůstaňte na fajnou, pojďme si to úterní odpoledne ještě trošku rozzářit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
7: Když fandění, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Že někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
11: Fajn Radio.
12: Back to the hits.

tímhle krásným songem se my dneska rozloučíme. Je to tak, Dave Thames, Rain Dance, a náš čas uplynul, protože Fine Warm Up se blíží ke konci, třetí hodina na krku. No a taky tady máme na krku Kokyho, že jo, který se na vás těší, takže já ho nemůžu zdržovat. A dneska na moje poučení je, protože jsme se bavili o tom, že lidi mají tendenci večer ponocovat, aby si jako vynahradili ten volný čas. Tak schválně, zkuste dneska jít spát normálně. Zítra si vás zkontroluju, jo, v jaký budete náladě. Takže to je to, co si dneska máte vzít ode mě. Já se s váma loučím. Užijte si zbytek tohohle krásného slunečního dne. Běžte se někam schladit a nezapomeňte u toho poslouchat Fajn. Zůstaňte tady. Já vám posílám na rozloučenou ještě jeden song. Damiano, David, Tyla, taky Nile Rodgers a jejich Talk to Me. Takže bye babes.

0: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor. Fajn rádio. Instagram,
3: YouTube,
6: TikTok,
3: co je zrovna teď in
5: Fajn Radio.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn?
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: Jsme online.
5: Online.
3: Jsme na DAB+.
6: Plus.
8: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
6: Hot news.
9: 15 hodin 1 minuta k tomu. Hot news jsou tady.
10: Švýcarský pár dostal pokutu v přepočtu několik tisíc korun potom, co si koupil jízdenky až 17 vteřin po odjezdu vlaku. Dopravce tvrdí, že pravidla platí pro všechny stejně a mají zabránit černým jízdám. Případ ale vyvolal docela velkou debatu, jestli už podobná přísnost není za hranou. Už zítra padne rozhodnutí o tom, která z finalistek získá titul Playmate 2026. Ve finálové sedmičce je policistka, zdravotní sestra nebo třeba budoucí právnička. O vítězce se bude rozhodovat hlavně díky porotě, ve který zasedne i naše moderátorka Andrá Kautská. Hit Espresso od Sabriny Carpenter překonal na Spotify hranici 3 miliard streamů. Z písničky, která vyšla loni na jaře, se tak stal jeden z největších popových hitů posledních let a pořád patří mezi nejstreamovanější tracky na světě.
6: Fajn.
9: Pojďme se ještě podívat na to, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí v ulici Litomyšlská v obci Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí, dvě auta v sobě. V ulici Holická v Olomouci taky nehoda dvou aut. No a potom poslední věc, v Žampionové ulici v Praze taky nehoda dvou vozidel. Dávejte na sebe pozor, ať to nemusím hlásit.
11: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
12: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
13: Fine Drive.
6: Fine.
9: Dvě minuty po 15. Honza za mikrofonem začíná Fine Drive. Jako první letí do éteru Somber 12 to 12. Laďte fajn.
6: Fajn.

0: Wall Grab Milky, Just The Way You Are dohrává na Fajnu 26. května. A když už jsem nakousl tohle datum, tak bych chtěl popřát všem Filipům všechno nejlepší k svátku. A další song bude pro ně Loy Red Eyes. Jinak, co se týče dnešního data, je taky zajímavý tím, ten datum, nebo to datum. No nic, tohle datum je důležitý, že v roce 2024 přesně na den česká hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji. Uvidíme, jak to bude dneska, každopádně o hokeji se tady ještě v téhle hodině rozhodně musíme pobavit, protože dneska se děly velké věci a ještě větší se budou dít ve 2020.
1: Fajn. Teď to nepřepínej.
2: Tohle

0: Always My Husband dohrává na Fajnu. Na Drive se musíme podívat na dvě věci. Za chvíli se podíváme na českou reprezentaci, která má šanci skončit ve své hokejové skupině na druhém místě. Víc si řekneme více, ale do té doby mám tady ready skvělý songy, například Nico Santos, Human Being. Ale pozor, pak věc, kterou jsem dlouho neslyšel, je potřeba to oprášit. Weekend Blinding Lights. Ještě před půl rokem to hrálo všude, až mi z toho hlava třeštila. Teď si říkám, dlouho jsem to neslyšel a možná by to chtělo oprášit, protože to dává tu energii do toho úterního odpoledne. Takže za chvíli nabitej playlist a samozřejmě zdrbneme českou hokejovou reprezentaci.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe
2: s

0: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Pika, pika.
10: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
11: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
12: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
13: Čapni, čapni, čapni do ruk.
12: Co?
13: Ve Smarty svůj herní notebook.
14: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
15: Yeah.
14: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
16: Fajn Radio.

Dohrávají v 15 hodin 32 minut. Na fajnu, teď se pojďme bavit o tom, co se bude dít ve 2020. Český hokejisté se budou moc utkat proti podle mě největším favoritům na titul, proti Kanadě. Ale co se dneska může stát? Když porazíme Kanadu zázračně už v hrací době, v základní hrací době, můžeme dostat Lotyšsko, který bychom podle mě mohli porazit i dále. Ve chvíli, kdy pravděpodobně neuděláme žádný zázrak po tom, co jsme prohráli i s Norama, budeme se muset stěhovat do Curychu, kde nás bude čekat Finsko nebo Švýcarsko, což budou týmy, které nás v této formě můžou totálně vyndat, namazat si na chleba a poslat zpátky domů. Takže dneska ve 20 hodin 20 minut čekejme možný zázrak proti Kanadě a když ne, tak já už na další zázraky nevěřím. Ale každopádně miluju tuhle zemi, miluju naše hokejisty, miluju to, když můžu sedět s kámošema a nadávat s pupkem venku na vysportovaný frajery, který prostě prohrajou s dalšíma vysportovanýma frajerama. Fandit budu, pivko si dám a hrozně se těším. Ve 2020 musí je fandit Česko. Fajn. X on

Rosa, New Religion dohrává v 15 hodin 39 minut na Fajnu. Samozřejmě za chvíli probereme i aktuální dění, například frajerku, která se snažila pašovat písek, mušle a obrázky a dostala za to neskutečnou dardu. Aktuální témata, který vám třeba zachrání vaše kapesní na dovolenou, protože tahat se písek fakt nevyplací, takže nechoďte s pískem, probereme to za chvíli, ale zároveň nechoďte od Fajnu, protože playlist je ready. Za chvíli třeba Rudimental a Khalid, All I Know. Naprostá chuťovka. A nebo

0: Samej banger, tady na Fajnu, tak zůstaňte s náma.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
8: La vita è troppo corta per mangiare male. Karlín Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Karlín Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
9: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Fajn Radio.
15: This is Bruno Mars.
16: I'm Lil Weezy.
17: It's Sabrina Carpenter.
18: Music.
19: Fine.

American Girls to hráli na fajnu, ale tady v 15 hodin 52 minut nebudeme probírat americký holky, ale jednu francouzskou holku. Až pojedete z dovolený, dejte si bacha na to, co si berete domů. 69-letá francouzka měla v zavazadle asi 40 kg písku, nějaký mušle, nějaký kamínky. Prostě taková ta klasika, co si, že jo, babča chce v klidu odvíst ze Sardinie. Jenže kvůli zákonu o ochraně přírody a životního prostředí, který tam mají, tak je to velký problém, jo, že Sardinie má důležitý ekosystém, který je velice křehký. No a hrozí paní, tý 69-letý chudince, stařence skoro už, 12 až 75 tisíc korun v přepočtu jako pokuta. To je strašně moc, na blbej písek, nulová hodnota, jenom nějaký možná vzpomínky, nebo jestli si to chtěla dát jako dekoraci na verandu, že jo, nějaký ty mušle, to vždycky taky dávám mámě, když hodně kať přijedu, že jo. No ale za tyhle ty prachy, za takovouhle pokutu, já bych to vyřešil jinak, když tak, pokud si chcete odníst nějaký suvenýr, a jak oni říkají, něco takhle ukrást, tady vyloženě to berou jako krádež, tak ukraďte, prosím tě, ukradněte loď. Ukradněte loď, ukradněte člun, protože se vyhnete tím celníkům a podle mě, když vás chytnou, tak to určitě bude menší pokuta než 75 tisíc korun. Maximálně podmínka a ještě ušetříte za cestu domů.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
4: Amadeus.
3: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Fajn Radio. Ať je vedro nebo zima, v posteli je vždycky prima. Některé počasí je prostě lepší zaspat. A my vám přejeme krásné sny. Prospánek.cz. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Pojďme se podívat na počasí, protože padl třetí tropický den v řadě, jak by řekl můj kamarád DJ Jetty, za mě hard. Dneska 30 stupňů, zítra 28 stupňů, ve čtvrtek konečně trošku ličtěji 24. Všechno bez jediného mráčku, tak bacha na to, dodržujte pitný režim a pokud máte možnost, skočte do bazénu.
11: Fajn. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
12: Jsme online.
13: Online.
12: Jsme na DAB+.
13: Plus.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
10: 16 hodin přesně, pojďme se podívat, co se děje novýho. Hot News.
14: Evropská unie rozjela vyšetřování módního giganta Shein-u a společnosti Meta. Vadí hlavně možné klamání zákazníků, falešné slevy nebo nedostatečná kontrola obsahu na platformách. Pokud firmy porušily nová digitální pravidla, hrozí jim miliardové pokuty. Unie tak dál zpřísňuje dohled nad největšími hráči online světa. Na Havaji nasadili speciální drony, který do horských pralesů schazují miliony laboratorně odchovaných komárů. Cílem je zastavit šíření ptačí malárie, která ohrožuje vzácné havajské šatovníky. Kvůli oteplování se totiž invazivní hmyz dostává i do vyšších a chladnějších oblastí, kam ptáci dřív utíkali před námrazou. Dubaj dokončuje speciální pláž, která bude jenom pro ženy. Areál bude otevřený pod dohledem chytrých bezpečnostních systémů a platit tam bude i zákaz focení. O provoz se navíc postará pouze ženský personál, aby měly návštěvnice co největší komfort.
15: Fajn. Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
16: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
17: Fine Drive.
18: Fine.
10: Ladíte fajn? Krátce po 16. hodině Honze za Majkem. Tuhle hodinu probereme, proč není výhodný koupit byt v Praze, ale lepší investovat a koupit si řecký ostrov. Ano, život je divný, ale playlist na fajnu je vždycky typicky libovej. Biz the MC, show me love, to jako první věc, kterou rozjedeme tuhle hodinu. Yes!
19: Fine Drive.

Dundolejce dohrávají na Fajnu 16:10. No a já tady budu mluvit o webu, který si jako chlap občas rozkliknu prostě ze zvědavosti. Web pro ženy. Web pro ženy podle mě občas rozklikne každý chlap, protože se prostě zajímáme o to, co si holky myslí. A dneska je tam zajímavý článek, kde jsou nejčastější výmluvy, když někdo v páru nechce techtle-mechtle, takzvaně. Samozřejmě většinou jsou to fráze, které říkají ženy. A já tady vám prozradím, jaký jsou ty nejčastější výmluvy. Ale budu taky moc rád, když mi řeknete vy, jakou nejčastější výmluvu používáte, nebo naopak, jakou nejčastější výmluvu slyšíte. Proč není techtle-mechtle

u vás doma? Je to něco typického, nebo máte nějaký fingle, aby to nebylo jako tak jasný, aby to nevypadalo jako, že prostě jenom se vám třeba nelíbí ten druhej? Dejte vědět, jakou máte nejčastější výmluvu. Za chvíli vám prozradím, jaká je ta statistika, co je oficiálně nejvíc používaný. Do té doby třeba Dua Lipa, Dance the Night a spousta dalšího. Tohle je playlist Fajnu.

0: Lunch dodává v 16 hodin 21 minut. Pojďme se podívat na vaše nejčastější výmluvy, když se vám ve vztahu nechce na protože je tady statistika toho, na co se v Česku vymlouváme nejvíc. Ale nejdřív vaše zprávy. Jarda mi píše, moje holka mi furt říká, že je unavená, ale pak do 2 ráno scrolluje na mobilu. Tak to je výborný, to zabolí. Au. No potom pojďme se podívat na další zprávu. Moje žena říká, že se necítí sexy a že se stydí za své tělo. To píše Lukáš a přijde mi to docela jako nepříjemná věc, ale je to jedna z těch věcí, třeba která je v té statistice. Nejčastěji klasika, jak z filmu, hele, bolesti hlavy či jiná nevolnost, to je samozřejmě funkční, když to řekne ten člověk v tom páru jenom jednou, ale když to řekne po čtvrtý za sebou, jako 4 dny v kuse, tak už je to trošku podezřelý. Potom tady je často nedostatek času na druhém místě, což samozřejmě takový to ne, dneska ne, celý den jsem byla v práci, a to souvisí i s bodem číslo 3, nepřekonatelná únava, to se na to váže. Potom je tady taky častý problém, že ten chlap se soustředí jenom na sebe a ta žena to má radši, když je na to prostě sama, na to bacha chlapi. No a ano, tady je 5. místo, to neatraktivní tělo. Na to může pomoct snad jedině fitko, nic jiného podle mě nefunguje. Ale zajímavé je, že to nemají jenom ženy s tím neatraktivním tělem. Já jsem teď tak vyžraný, že se mi kolikrát taky nechce. Co se mi ale rozhodně zachtělo, je pustit do éteru něco, co nás trošku nakopne během toho úterka, když víme, že spousta pracovních dní je před náma. Fastboy, Last Summer, už za chvíli letí do éteru.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: 2023. Na zápase jsme Under Armour makes you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Fajn Rádio.
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.

Rosier to Sweet dohrává na fajnu a Honza s aktuální informací. A je to dobrá zpráva pro všechny, kteří mají love. Protože pokud máte třeba 6 milionů, nemusíte si koupit velký byt v Praze, ale můžete si koupit ostrov v Řecku. Má nějakých 100 akrů, takže je docela slušný. Naposledy, když se řešil nějaký soukromý ostrov, tak to byl ten Epsteinův. Takže pokud jste úchyl a ještě k tomu bohatý, máte dneska možnost využít tyto situace a koupit si nádherným Řecku. Navíc je to v chráněné oblasti, co víc si přát. Shodou okolností, když jsem nakousl toho Epsteina, kterýmu by se tam určitě líbilo, tak zrovna dneska propustili z věznice Dominika Ferryho. Je to náhoda? Nemyslím si. Fine drive.

0: McRae, Just Keep Watching, tohle je fajn. 26. května musíme probrat důležitý téma, který jsme doteď prožívali jenom v Terminátorovi, a to je spoura strojů. A náš Terminátor je papež. Za chvíli si probereme, co ho štve, no ale do té doby budeme házet nejlepší možný vibe a já doufám, že oceníte tohle. Pink Panthers a Zara Larsson Stateside už za chvíli na fajnu. Máme ready playlist, témata a vlastně úplně všechno. Co víc si přát, snad už jenom konec v práci. Pokud makáte, ať to přežijete, posílám good vibes only a za chvíli už Pink Panthers a Zara Larsson.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
5: Půjčovna a Service Call.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
9: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
10: Fajn Radio.

0: Drive. Baby. Nech chaos celýho dne za sebou
1: a užijte si nejnovější hity.
0: Fine Drive.
1: Od 3 do 6.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Fajn rádio.
16: Fajn rádio.
15: Instagram,
17: YouTube.

0: jsme fajn. Fajn.
1: Pojďme se rychle podívat na počasí, aktuálně to máme 31 stupňů bez mráčku, mělo by to bez mraků zůstat až do pátku a teprve v sobotu a v neděli přijdou bouřky. Samozřejmě klasicky na víkend, jasně, jak jinak.
2: Fajn. Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
0: www.fajnradio.cz
3: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
1: 17 hodin 1 minuta k tomu. Pojďme se podívat, co je novýho.
4: 20-letý student v Táboře náhle skolaboval přímo před školou, kam mířil k maturitě. Na místě okamžitě zasahovali záchranáři i policie. Jeho život se bohužel ale nedalo zachránit. Nehodu nad Alpami zachytila kamera. Do ženy ve vzduchu narazilo malé letadlo, které jí poškodilo padák. Paraglidistka ale zvládla v kritické chvíli přistát a otevřít záložní padák. Naštěstí se jí nic moc nestalo. Seriál My Life with Waterboys dostane čtvrtou řadu a to ještě před premiérou té třetí. Netflix ukazuje, že s tímhletím titulem opravdu počítá. Série si získala silnou fanouškovskou základnu a lidi ho prostě a jednoduše opravdu chtějí.
2: Fajn.
0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: 12 hodin 2 minuty k tomu a ladíte fajn, budeme řešit aktuální témata, co se zrovna řeší na sítích, ale samozřejmě hrát ty nejlepší bangry do vašich uších, například Sofocus, Elevate.
1: Fajn Ride.

0: The Glide nám dohrává na Fajnu 17 hodin 8 minut a pojďme se teď podívat na Fajnu na něco naprosto zásadního, na novodobýho Terminátora. Ne, nebavím se o filmu, kde by zaznělo I will be back, vrátím se, ale o realitě, kdy Terminátora v podstatě dělá papež. Papež totiž řekl, je třeba, aby byla umělá inteligence zneškodněna. Skutečně mi to připíná takový ty filmy, kdy se bojovalo proti strojům. A je vlastně docela vtipný, že když se podíváte třeba na Instagram nebo nedej bože Facebook, na komentáře, tak spousta lidí s AI hodně bojuje a má hodně jako strach, co to přinese, a společnost se tak rozděluje. Někteří to využívají k tomu, aby měli snažší práci, druhý mají schýzu, že nebudou mít žádnou práci. Jak jste na tom vy? Byli byste na straně papeže nebo na straně strojů? Dejte vědět na 724634634, k čemu nejvíc používáte nebo potřebujete AI, anebo čeho se nejvíc bojíte, že AI může ještě přinést. Do té doby, než se vymáčknete, než mi dáte vědět, já posílám do éteru ty nejlepší songy, jako třeba Regale, Pretty on Paper.
1: Pomalá energie.
2: Ne dneska.
1: Life je tady.
2: Fajn.

0: Hasta la vista, baby. Posloucháte Fajn a po Sony Foderovi se vracíme k tématu, kdy papiš chce zrušit AI jak Terminátor. Já jenom ještě než se dostanu k vašim vzkazům na téma, jestli se AI bojíte, nebo kdy ji nejvíc využíváte a pomáhá vám, tak vám musím říct, že včera jsem vařil poprvé v životě ramen a celý jsem to konzultoval s AI. Myslel jsem si, že jsem to udělal všechno geniálně a dobře, ale vlastně mi řekla, ať hodím vajíčka ve skořápce k té polívce a večerně sprdla přítelkyně, že ty vajíčka jsou přece od hovínek a hlíny a je to špenavý a vůbec se to nemá vařit s těma nudlema, s tou čínskou polívkou. Takže AI mě zradila a já jsem si uvědomil, že ne vždycky můžu ve všem věřit, ale teď k těm vašim vzkazům, jestli se bojíte a nebo ji využíváte. Jako první zpráva tady přišla, AI nepoužívám, lidi z ní akorát degenerují a neumí bez ní už skoro nic. Napsat dopis, něco si sám vyhledat, prostě nic. Souhlasím, ale já jsem vlastně byl degenerovaný už předtím, Týno, takže i u mě se to nepozná. Ale něco na tom, co říkáš, určitě pravdy bude. Pojďme se podívat dál, naopak na druhou stranu barikády. Bojím se AI, protože lidi přestanou přemýšlet sami za sebe. Tak to je vlastně ta stejná strana barikády, OK, tak to bychom měli další bod proti AI. Pak tady mám, používám AI jako terapeuta klidně ve 2 hodiny ráno. Což samozřejmě můžete si z toho vzít cokoliv. Může to být buď pozitivní zpráva, nebo negativní zpráva. Pojďme dál. Trochu mě děsí, jak rychle odpovídá ta AI a jak je chytřejší než někteří lidi. OK, to je real shit informace. A potom, co je tady totálně legit, nejvíc mě schýzuje, že vytvoří video, kdy nepoznám, jestli to je robot nebo člověk, nebo co je to. S tímhle tím taky souhlasím. Každopádně je to velký téma. Uvidíme, jestli to papež rozsekne a udělá svoji válku proti technologiím. Kromě toho, že jsme zdrbli papeže a probrali budeme samozřejmě se bavit o vyčilovaných věcech, jako je třeba playlist Fajnu. Máme tady Naughty Boy, Sam Smith, La La La, první věc, která už za chvíli letí do éteru, a pak si probereme třeba, co se zrovna řeší na sockách, ať máme taky trošku klid a nemusíme se tady hratit, jestli AI anebo, ano nebo ne. Žádnej robotický playlist, jsem tady já a hážu to nejlepší do vašich uší.
1: Léto, slunce, plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Fajn Rádio.

Ladíte fajn, Mal Smith, Neil Horan, Drive Safe, říkte bezpečně. Ano, je to informace, kterou rád zopakuju, nejenom jako název songu, ale jako jasný info, protože v tuhletu dobu je doprava možná vůbec nejhorší, všichni se vrací na těšeně domů a ještě k tomu do nás smaží to sluníčko a možná to sluníčko smaží i do legendárního, do pána, který ho znáte možná jako Krištof, i když se tak nemenuje. Tento pán se jmenuje jak? Já vám teď uprý v okno. Richard Krajčo. Tak, Richard Krajčo totiž vymyslel, že je dobrý nápad udělat písničku s Dominikou Alagiou. Je to zpráva, která na mě teď vyskočila přímo na Instagramu Fine Rádia a já jsem z toho měl úplně smíšený pocity. Proč? Jak? O čem? Důvod? Jakože je to asi nejvíce random tak na český hudební scéně. Jsem strašně zvědavý, co to bude, ale kdybych si mohl sadit jako u sázkový kanceláře, tak buď se sadím na to, že to bude shit, anebo že to bude totální bizár. Fine Drive.

0: Elton, Blood Running, ladíte fajn, playlist je nabitý k prasknutí, já taky, ale tím, že jsem se právě teď přežral, nicméně, co nás čeká na fajnu? Frajerka, kterou určitě znáte, Lady Gaga. Mimochodem, věděli jste, že její umělecký jméno je inspirovaný skladbou Radio Gaga od kapely Queen? Takový random funny info, který vlastně ani není funny, jenom jsem chtěl dělat chytrýho, že něco vím. Už za chvíli, Lady Gaga, na fajnu.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka Aša Proku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
7: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
6: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz. Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
12: Senkor.
13: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prejsto je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
14: Fajn rádio.
15: Back to the hits.
14: Fajn.

hodin 51 minut dohrává Drákula na Fajnu a taky jeden Drákula dožvanil. Dneska mi to stačilo 3 hodiny za mnou a já přeju všem vám, kdo ještě makáte, abyste taky co nejdřív mohli zabalit svý saky paky a vypadnout pryč, protože to počasí se říká o to zavřít všechny pracovní serepetičky a jít chillovat. Mějte se krásně a slyšíme se zítra. Za chvíli už Jindra Žampa, který na mě dělá zvláštní gay emojis a je to fakt nechutný. Máte ho tady další 2 hodiny, snad to nebude dělat ani na vás. Tak čus.

0: nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. La vita è troppo corta per mangiare male. Karlín Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Karlín Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
5: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
6: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
6: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát!
1: Fajn Radio.
8: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
1: Fajn. Fajn.
9: Pojďme se podívat, jak to drandí, nebo spíš nedrandí. Nehoda v ulici k Barandovu. V Praze jsou tam dva osobáky v sobě. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Nehoda taky v ulici Klimenská, opět v Praze. I tam to do sebe nabourali dva frajeři. A nehoda ještě v ulici Starokolínská. No, to nevím vůbec kde, ale je to na Praze 21. Nevím, co v té Praze dneska děláte. Dávejte bacha.
10: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
11: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: s Jindrou a Jindrou.
1: Přesně, to znamená, že startuje Next Beat. Úterý máme za sebou, teda druhý den v týdnu. Pojďme si dát top 5 tracků právě pro úterní večer a odstartuje tu Loy Red Eyes na fajnu. Tuesday, top 5.

úterní večer s Fajnem, i když to tak venku vůbec nevypadá, vypadá to spíš na nějaký poledne, ale aktuálně je 18 hodin a 9 minut. Pojďme si dát klasicky novinku ze světa music. Pokud sledujete naše sociální sítě, tak už to víte, ale pokud ne, tak o toho jsem tady já, abych vám to řekl. Sabrina Carpenter právě překonala s hitem Espresso hranici 3 miliard streamů na Spotify za pouhej rok. A je to masakr, když si vezmete její cestu, tak to vlastně není žádný úspěch úplně přes noc, protože ona už jako malá začínala nahrávat covery na YouTube, pak hrála v Disneyovkách a dlouho to bylo spíš, že to je taková ta holka z Disney, jenže pak začala vydávat vlastní věci a postupně si budovala svůj styl a přestala být jen dětská hvězda a teď jede absolutní pecky a musíme všichni regulérně říct, že to je jedna z největších popstar současnosti, takže big up for her.

0: 15 minut, to je aktuální čas, dáváte si fajn a lidi, tohle mě absolutně rozsekalo. Prý se čím dál tím víc u naší generace Z vracíme ke klasickým vyklápěčkám a tlačítkovým telefonům. Důvod je, že je méně notifikací, méně scrollování, méně sociálních sítí a víc klidu. Jakože regulérně návrat do roku 2008. Já teda musím říct, že moje mamka musí být víc Gen Z, než jsem myslel, protože ta by se k starým dobrým vyklápěčkám vrátila hned. Still to come on the next beat. Už za chvilku. Next beat. Dejte mi vědět, jak to máte vy, jestli byste od klasického iPhona přešli ke starým dobrým těm vajíčkům, těm vyklápěcím telefonům. Já nevím, mně to zase taková stylovka nepřijde, ale dejte vědět, jak to vidíte vy, anebo jestli byste se chtěli vrátit úplně jakoby k pevný lince, nebo nemít vůbec telefony. Někdy si myslím, že by to bylo lepší, možná by se spolu víc komunikovali. Dejte vědět, jak to máte vy. 724-634-634. Už za chvilku. Next beat. Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude bang. Den bez dobrý hudby. To je jak drink bez ledu. Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit. Nový i klasický hity. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dřív, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Pika, pika!
7: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
3: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Fajn rádio.

Dáváte si fajn v 18 hodin 28 minut. Za Mikem je Jindra, pojďme se vrátit zpátky k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli byste byli ochotní se vrátit ke tlačítkovým a vyklápěcím telefonům, protože generace Z, tak tý to přijde cool a postupně se k těmhle těm old school 2008 telefonům vracíme. Ptal jsem se na to, jak to máte vy. Terka napsala, za mě klidně, jo, aspoň bych nebyla 6 hodin denně na mobilu. OK. Pavel napsal, že vyklápěčka je cute tak na 2 dny, pak zjistíš, že bez map neumíš ani do vedlejší ulice. A Kája napsala, že na festival nebo dovolenou by klasiku brala a normálně ne, že potřebuje dobrý foťák. OK, jsem zvědavej, jestli třeba velký značky jako Apple nebo Samsung něco takového vymyslej. Byl by zajímavý nějaký vyklápěcí iPhone. Uvidíme. Teď už Jason Derulo a Sexy for me na fajnu. I just love to say it. Jason.

0: Viz the MC, taky Beast a Honey at the Party. To je track, který nám dohrává v 18 hodin 38 minut. Vy posloucháte Fajn a pojďme si dát něco pro všechny, co někdy jednou řekli mámě, nevyhazuj to, jednou to bude mít hodnotu. Protože nejdražší Pokémon kartička historie se právě teď prodala za 343 milion korun. A největší mindfuck je, že původně to nebyla karta, kterou si člověk normálně koupil v obchodě, ale byla to jako odměna v ilustrátorský soutěži. To jestli někdo když si řekl, jo, to je pěkný Pikachu a dneska to má takovou cenu, že ti může zajistit několik svých dalších potomků. Já jdu vyhrávat to starý hokejový album, který mám, třeba tam něco prodám. Lidi, mě zajímá jenom jediná věc, jestli i vy něco sbíráte, nějaký Pokémony, Lego, vinyl, desky, nějaký figurky, dejte vědět cokoliv, jakou sbírku máte doma a třeba klidně, jakou to má hodnotu, jaká třeba ta nejcennější věc té vaší sbírky má hodnotu. Napište mi to na 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
2: Nemáš čas sledovat hokej?
3: Neboj!
2: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
3: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
2: Nic nám neunikne.
3: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
2: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
3: Fandí s námi.
4: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yes!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor. Fajn rádio.
16: Music.
17: Fajn.

0: tak Harry Styles nám dohrává v 18 hodin 51 minut. Vy posloucháte Fajn. Ale my jsme se tady povídali o tom, za kolik peněz se prodala nejdražší kartička Pokémonu. Bylo to přes neskutečných 343 milionů korun. A já jsem se vás ptal na to, jestli taky doma něco sbíráte. Tomáš napsal, mám doma Pokémon karty po bráchovi a teď už se bojím na ně vůbec sáhnout. Verča napsala, že sbírá vstupenky z koncertu, hodnotu to asi mít nebude, ale pro ní jo. David napsal Lego, máma se smála, dneska některý sety stojí raketu. Toť vaše odpovědi před náma. Danny Hudson a OMB.
1: Next beat.

0: Leony nám zakončuje první hodinku Next Beatu, pojďte se mnou do tý druhý, tu začneme klasicky 10-minutovkou podle vás, pojďte diktovat tracky, já je budu hrát. Z čísle 724-634-634 za chvíli startuje odpočet.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Fajn Radio.
4: Fajn Radio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram,
4: YouTube,
3: TikTok,
4: co je zrovna teď in. Fajn.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.

0: Jindrou a Jindrou.
1: Hodina, jedna minuta k tomu, to znamená, že startuje druhá hodinka Next Beatu. Pojďte do toho se mnou, začínáme 10-minutovkou podle vás. Pojďte diktovat tracky, já je budu hrát. Číslo je 724-634-634. Odpočet je na 30 sekund, můžete mi psát SMSky, iMessage, nebo na Instač fajnu, jakkoliv chcete, ale čas je omezený. A ten odpočet startuje právě teď.
0: 10 minut for you. 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: OK, vy jste neskoreční. Jako první tady máme přání o track Viktor Kal a Lifer Víno od Kristiána. Tak jo, co tam dáme druhýho? Máme tady zprávu něco od Kelina. Dobře, může být. Máme a dáme. Co dáme do třetice? Pojďte na to, máte posledních pár sekund. Abyste neskutečný, je tady hned několik zpráv. A je to Charlie XCX, Break the Rules. Hele, zvládli jste to před limitem, jste neskuteční borci. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

A třetí track v pořadí Charlie XCX, Chains of Love, a hned potom nás čeká velký finále. Dneska je to souboj z české hudební scény a jenom ten nejrychlejší, kdo se právě teď dovolá na 724-634-634, tak bude moct rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak pojďte rozhodnout, jak to dneska skončí prostě, no. Ty tři tracky jsou skvělý, který jste vybrali. Jsem zvědavý, který tam vyberete. Teď už Charlie XCX, Chains of Love. 10 minutes for you.

0: LEXEX, Chains of Love. Posloucháte Fajn a před náma velký finále 10 minutes for you. Nejrychleji se dneska dovolala Tereska. Čau Teresko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hele, řekni mi, jak zvládáš ty neskutečný vedra v posledních dvou dnech. Dneska to vyšpalo až na 30 stupňů. Jak to zvládáš?
1: No, asi
0: moc, že
1: máme největší
0: vedro
1: za všech tříd, takže...
0: OK, takže to trávíš ve škole ve vedru. A preferuješ spíš teda zimu než léto?
1: No tak, jako když jsou třicítky v létu, tak asi jo, ale jinak ne.
0: Chápu. Hele, mám tady pro tebe tři tracky, jdeme na to?
1: Jo. Yeah.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Černá mamba sedí vedle mě, pokyvuje hlavou. Za oknama svítí světla, jak když projíždí. Viktor Šín a Sérum, to je varianta číslo jedna. Pojďme na dvojku. Je to ticho, co křičí kolem mě, když se zesvírají. Espo a ticho. Máme tady ještě třetí variantu a i ta je z český hudební scény. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud je cít. Poetika a blízko. Teresko, je to jenom na tobě. Ty můžeš rozhodnout o tom, co dalšího zahraju tady v playlistu Fajnu.
1: Tak asi trojku.
0: Máš ráda poetiku?
1: Jako jo.
0: Ok, mě taky přijdou fajn. Je někdo, komu bys ten track chtěla poslat?
1: Asi rodičům a nejlepší kamarád.
0: Tak jo, tak posíláme, já ti přeju krásný večer a zvládej ve škole to vedro.
1: Tak jo.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj. 10 minutes for you.

0: to tady i při úterku 26. května si tady musíme zatrapnit. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo, pokud vás nenapadá nic ze svýho trapného parametru, můžete tam poslat trapný příběh někoho jinýho. Já budu jenom rád, když si tady bude moc to udělat hezky trapný. 724-634-634.
1: Za chvilku Next Beat.
2: Beat. Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude baby.
3: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swagliv Day.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Happy Sport!
9: Půjčovna a Service Call.
11: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor. Fajn rádio.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right,
19: Fine.

Cringe minute. Posloucháte Fajn, před náma je minuta trapnosti. Dneska se o své trapno podělil Péťa. Ten mi napsal: s kamarádem jsme byli na dovolené v Turecku. Seznámili jsme se dvěma holkama. Dali jsme s nima drink a pak s námi šli na hotelový pokoj. Vypadalo to, že z toho něco bude. Já jsem s jednou holkou byl na balkóně a můj kámoš s druhou v ložnici. Když to vypadalo, že z toho něco bude, šli jsme do ložnice a viděli, jak ten můj kámoš s tou holkou leží úplně vytuhlý. Skončilo to tím, že ta holčina letěla z postele hodit šavly. Hele kluci, co na to říct? Někdy je dobrý si hodit sprchu před akcí, co?

19 hodin 38 minut, posloucháte Fajn, za Majkem je Jindra a lidi, už za nějakých 42 minut startuje utkání, zásadní utkání Česko versus Kanada na mistrovství světa v hokeji. Po té včerejší ostudě nám mají kluci co vracet, i když chápu, že hrát proti Celebrinimu a Crosbym není úplně easy. Do branky se opět postaví Pavlát, tak mu držíme palce, ať je co nejmíň děravej. Ty kluci jsou dobrý, já věřím, že to zvládnou. Pojďme fandit. Když budeme dostatečně fandit, budeme postupovat z druhého místa, jinak z třetího. To druhý samozřejmě zní líp, tak pojďte fandit, jo? 41 minut do začátku utkání. Are you ready for this?

0: DJ. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
10: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Fajn Radio. Turn it up, turn it up.

a to znamená, že Next Beat končí. Dvě hodinky jsou za náma, bylo to s váma fajn, díky všem, kteří jste mi psali, kteří jste volali, jste neskutečný, bez vás by to prostě nešlo. Po mně samozřejmě Next Generation, dneska mě tady za Majkem vymění Bejra, tu moc dobře znáte z našeho playlistu a já se s váma těším zase zítra od 6 do 8 a za mě už jenom ty dvě slova. Popalo!

0: Ahoj všichni, dobrý večer všem posluchačům Fajnu. Posloucháte Next Generation a já jsem Vejra a dneska vám zase pustím spoustu bangrů a velice skromně vám hned pustím první banger a to je moje nová písnička. Už jsem vám minule pouštěla demo téhle písničky a dneska vám konečně pustím finální verzi, guys. A ta finální verze vyjde tenhle pátek, takže už tenhle pátek si ji můžete pustit ve sluchátkách, na všech platformách. A pokud vydržíte až do konce, tak vám pustím dvě nevydané písničky, opět demíčka, který brzy vyjdou na EPčku. Takže zůstávejte v pozoru.
1: Next Generation.
0: Next

0: Generation. Posloucháte Next Generation na Fajnu, já jsem Bejra a dneska vám pouštím písničky a pustím vám žhavou novinku od Dannyho Hetzna. Jmenuje se On My Way, nebo zkráceně OMW s vykřičníkem. A je to opravdu strašně chytlavý, takže nemáte zač, protože si to budete zpívat následující týden. A pak vám pustím písničku od umělce, kterého jsem vůbec neznala. Ani nevím, jak jsem tu písničku objevila, ale mám ji v oblíbených a vždycky, když se mi zapne v autě, tak hrozně vibuju. A umělec jmenuje Gressley, asi Gressley, a písnička Piece of Your Love.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Tohle je Next Generation na Fajnu a já jsem Bejra a jelikož minulý týden byl prostě velký release date pro Gracie Abrams a jak všichni víte, tak já jsem fan number one Gracieny. Jmenuje se Hit the Wall a je to lead single jejího alba, který má vycházet v červenci, myslím, 17. nebo něco takového. Jako dlouho jsem se na něco takhle netěšila a ještě předtím vyjde to album Olivia Rodrigo, takže tohle léto, guys, po státnicích, já myslím, že budeme mít plný ruce práce, my se prostě neodpočneme. A pak vám pustím písničku od Holy Humberstone, ještě jsem tady od ní nic nepouštěla a jmenuje se Overkill, je to brutální vibe.
1: Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Vy stále posloucháte Next Generation na Fajnu se mnou, s Bejrou. A já vám tady dneska pouštím hodně žhavých novinek, ale chtěla jsem zařadit i trošku starší písničky. Takže vám pustím Post Malona a jeho Overdrive a potom norskou zpěvačku, která se proslavila v nějaký norský verzi Superstar, jako kdysi dávno, ale prorazila na jako americkém trhu, když to tak řeknu. Jmenuje se Astrid S, možná jste o ní slyšeli, a tohle je její písnička Two Hands, o který ráda říkám, že je prostě jiná než ostatní a to miluji.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

Next Generation na Fajnu. A já se s váma rozloučím slíbenýma dvěma písničkama, které jsou nevydané, moje písničky. A budou vycházet teda na EPčku společně s písničkou Je to rande, kterou jsem vám tady pouštěla. A jmenuju se Chci být tvoje holka a baby stačí říct. Je to celý takový příběh, možná, že až uslyšíte to EPčko celý po sobě, jak po sobě půjdou ty písničky, tak se vžijete do krásného pocitu, kdy začíná vztah mezi dvěma zamilovanými lidmi. Takže si užívejte, mějte se moc krásně a já se těším zase naslyšenou, zatím čau.

Pořád se ptala,

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Pika, pika.
1: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
2: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Fajn Rádio.

0: Instagram, YouTube, TikTok.
1: Co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fajn

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
2: Fajn.

0: chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Fajn Radio. Next Generation.
2: Next Generation.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
7: Right, babe.
1: Fine.

0: tararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Fajn rádio.
2: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn rádio.
1: CZ.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Fajn Radio.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Fajn rádio.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

0: potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl CZ.
1: Fajn rádio.
2: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme Fajn.

vysílání. Fajn.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Fajn Rádio, fajn.
2: Fálo.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
4: Right, babe.
1: Fine.

0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Fajn Rádio.